Milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Uhelnický folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou v noci na Nešvil, zašitej v suchu na osách. Pár mílí před Cheyenne se čokl zastavil, v tu chvíli bremzák poměl.

První skladbu Legenda o Chain zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Beďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Trump

0: český monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Dám plný plyn, motor chytá svinu, dokážem, co nikdo nikdy.

Šlápni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No, jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli zapi.

nějakého pol, to je vězení. Tak prosím tě chvíli někam uhni, pak mi v té dízlové výhni řekni, že to peklo, že není. Dám plnej plyn,

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vije a chtěl bych...

tam pěkný točky, tam na Blansko ty nejhezčí, co znám. Jo, je to všechno dobrý, když máš ten správnej klíč. Já natankuju plnou a hned to háním pryč a už se hrozně těším, jak plnej plyn tam dám.

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského Mohelnického folkfestu Poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a přece lunem sal v prachu dav v tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já,

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
2: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
3: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody na mě představte si Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
2: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paliček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je
1: že?
2: To můj domov,
1: no,
2: že?
1: Jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. Mm-hmm. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady,
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a
2: o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, že to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu jí říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, udělá to další dobu. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusta, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiném roce. Ano, A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes ná. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Praděliček Fousadlo vypráví, to je o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dával jí rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky si? Ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal,

0: tenkrát říkal Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. Mm-hmm. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo.
1: Tak prosím tě,
0: já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů. A on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší

0: se na vás Oskar Hess.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. 6. rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: Děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na výletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy. Ahoj. Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já
2: scházím
6: knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bez vás, máme to všechno.
4: Já děkuji.
2: A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda. To je
7: výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni, společně odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali na
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: dostatí...
9: vás, perunky má kdo ještě? Organizační?
7: Perunky mám já.
9: Perunky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek,
9: prosím vás.
7: Šimek, tak prosím vás dvíhat, jak jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, dík je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, dík vás zatáhnu na těšno. To je přece ryze divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrávnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Dík to chce skutečně jenom šípit. kytičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem.
11: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím, moje místo, tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
11: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si kupte busta, ale ať vám to neujede.
11: Já si pospíšil.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
11: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
12: Já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šíbujou vexle.
12: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
12: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
12: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
12: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
12: Víte to jistě?
10: Jasně.
12: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupil.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruky pryč.
12: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechate mě spát.
12: Ty zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mně nelíbíte. To je první, co cestu v kupé s mrožem.
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název Co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly Piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, Tvrdý chléb je pro prasata škoda a Špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo. Vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý
4: taky
1: den.
4: Zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové. Zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujem. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady bezva. Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jo, jo, duše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal jsem, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě. No. Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný, já se radši zeptám, já se zavolám a hned se to dozvím, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemkl. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne.
9: To bude Karel. Bože, to bude Karel. Tak to přichodím. Bože, můj, tam je to. Ty jsi ho vylákal, Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Ne, moment, moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal, Freddy, tohle je tady, já!
9: Zlázni! Počkej, počkej, zavři oči, zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: Nebo žádný, že já se nedívám, já nevidím.
9: Pojď, pojď, no to nevadí. Počkej, počkej, lužičku, druhou.
10: Jaký vám mě připravila hlužička připravení? No, pořád se nepochudu hlavě o něco.
9: Já mám nápad, Karlínku, já mám nápad. No. My půjdeme na večeři.
10: Já se...
9: To ne, my půjdeme
10: ale na večeři. Ale prosím, něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se z večera
9: doma. Ne, Karlí, já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, tak jsem to přehodila.
10: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný.
9: No.
10: No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem zalévala denně. Karle, den.
10: To jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítím
9: vermut.
10: Tyhle chodím se vlašský salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala?
9: Okay. Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to byla, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat hlupatýk na vlky.
10: A co ty flašky tady jsou? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Že tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině lahve, když jsou na zálohu. Potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No. Přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karlo. To byl plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 900104 pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jedno.
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abyste on nějakou tu knížku nepřišla.
3: Dobře, já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko, děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko. Mm-hmm. A prejem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia. Mm-hmm.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Pouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, pan, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé, už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se brá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Píšu,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně, tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne přeje posluchačka Růžena z Liknovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají brejt. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neúpí blázních, pokud v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli je? Nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vydlela krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapevšený v šunkotekách. Co to má znamenat tohleto?
10: No to já nevím. Vy co moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou, pečou, pečou, pečou. Jakýho couru starý měl, jaký ti pečou ty šunkofleky. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky, ty.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu, a to ti bude zajímat.
9: Zajímá.
10: Tak,
9: Tanja!
10: No, pondělí jsi odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Takový holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelináři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe, fox terrier.
9: No a co má být?
10: A to je tě málo.
9: Ten to je fox terrier, když mám tady komediánský
10: hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišly holky. Karlo,
9: Herbert jako v tanku, no to by se musel tady najít v tom Herbertu někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pak z baráku.
10: Skoro na svém místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
10: Druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokud... Co? Co je zase?
11: Moment.
9: Je. Co je? Víš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro od tři číslo. Já říkám, že to byly holky.
10: Tadinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnikatá.
9: No, jsem nám zhubnul, ano. Ale je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody jaký navíc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zaštěvnul.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

jsem spolu navždycky, hledat houby magický má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo? To je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: První českou mobilní protidronovou jednotku její autoři a vývojáři představili na rokycanském letišti. Silničáři do konce týdne obnoví vodorovné dopravní značení na okružní křižovatce v Plzni u Makra. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpán Kazíková. Na letišti v Rokycanech čeští výrobci představili první kompletní mobilní protidronový systém. Je nainstalovaný ve 3 dodávkách a nabízí zázemí pro profesionální tým operátorů dronů. Jeho hlavní předností je rychlý přesun na místo obrany. Operovat může až do vzdálenosti 12 kilometrů a dokáže zneškodnit i kamikadze drony Šahid, říká Anna Růžičková ze společnosti Estec Ventures.
3: Murmus jako takový je dneska poskládaný především proto, aby jsme ho mohli rychle dodat na Blízký východ. Vy musíte nejprve umět detekovat to nebezpečí, v drtivé většině případů jsou to šahidy a tím, jak jste mobilní, dokážete systém přesunout velmi rychle na místo.
2: Na okružní křižovatce v Plzni u Makra začaly práce na dokončení vodorovného dopravního značení. Přestavbu křižovatky dokončilo ředitelství silnic a dálnic už loni v září, ale kvůli špatným klimatickým podmínkám byly šipky a čáry na silnici jen v provizorním provedení. Náměstek primátora Aleš Stolar z hnutí STAN k tomu dodává.
4: To značení bylo pochopitelně provedeno už v loňském roce při té celkové rekonstrukci, ale tehdy na čerstvý asfalt pouze v provizorním provedení, ne v tom trvanlivém, které je instalováno nyní. Ty práce nyní probíhají drtivé většině v nočních hodinách, tak aby dopady do dopravy byly co nejmenší a nejpozději do konce tohoto týdne do víkendu by mělo být hotovo.
2: Asociace poskytovatelů adiktologických služeb vstoupí v pondělí do 2hodinové výstražné stávky. Důvodem je přesun agendy závislostí z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Českému rozhlasu to řekl ředitel asociace Matěj Holan. Vláda o přesunu protidrogové, ale i lidskoprávní agendy na jednotlivé resorty rozhodla 18. května. Přemístit by se mělo i zázemí 8 vládních rad. Podle Holana ale krok ohrožuje kvalitu a dostupnost péče. Asociace podle něj požaduje, aby vláda své rozhodnutí zrušila, říká Holan.
5: Za druhé požadujeme, abychom byli přizvány ty naše zastřešující organizace, jako je naše asociace poskytovatelů adiktologických služeb, ale i Společnost pro návykové nemoci, Česká asociace adiktologů a další, abychom k tomu jednání byli přizváni.
2: Kabinet přesun agent zdůvodnil snahou o větší efektivitu. Řidiči dnes nejspíš mírně ušetří za paliva. Cenový strop pro benzín je o 58 haléřů nižší než ve čtvrtek. Čerpací stanice prodávají litr benzínu maximálně za 43 korun a 58 haléřů. Levnější je i nafta, a to o 59 haléřů. Litr řidiči nakoupí za maximálně 40 korun a 26 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále v Curychu, prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
6: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme to trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda.
2: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada, která porazila Spojené státy 4-0. Norsko zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko 3-1 nad Švédskem.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici 1/20 u Plzně Černice se opravuje povrch vozovky, funguje kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem až do začátku července. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: pátek s datem 29. května 2026 odstartoval. Na hodinách máme aktuálně 5 minut po 5. hodině a přejeme vám příjemné ráno. 7 z 10 bývalých vězňů se v Česku vrátí za mříže. Téměř 70% recidiva je jednou z nejvyšších v Evropě. S návratem do společnosti po výkonu trestu má lidem pomoci připravovaná platforma s přehledem dostupného bydlení, zaměstnání nebo třeba služeb k oddlužení. Víc informací k tématu za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Kdo nebo co je to škrpál?
1: Že se někdo dusí.
2: Že někdo škrtá.
3: Nebo že někdo škrtí někoho.
4: Škrtá oheň.
5: Škrtá sirky.
6: Had škrtic.
7: Škrábe.
8: Že člověk škrábá psa nebo kočku.
9: Ahoj, rádio!
10: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň vám přeje hezký pátek. Máme 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biometeorologická zátěž, ta dneska bude mírná.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web

veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Marka Straceného jsme zastavili v 5 hodin a 21 minut. Vězňům v Česku má ještě letos s návratem do společnosti pomáhat také nový webový portál. Na rozcestníku zvaném Pro výstup přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlení nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro Centrum Rubikon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení vrátí.
1: Na začátku to byli určitě lidi, u kterých jsem cítila podporu a ne odsouzení a kteří mě dali pocítit to, že jsem člověk a že si zasloužím být zase šťastná a prostě žít spokojeně.
2: Popisuje Jana, kdo jí nejvíc ve vězení pomohl. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Největší překážkou k návratu pro ní ale bylo překonat závislost na drogách.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoc nejčastěji, potvrzuje plukovník Jonáš Lučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: S návratem vězňům pomáhají především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem vězňům, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Nejvíce programů nabízejí organizace v hlavním městě a jeho okolí. Nedostatek je v jižních Čechách nebo jižní Moravě. Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislost i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují, například sociálním kurátorům, probátorům, pracovníkům věznic, aby mohli klientům vlastně efektivně pomáhat.
2: V pilotním programu teď platformu testují ve věznicích v Břeclavi, Drahonicích a v Příbrami. Výsledky chce mít asociace na konci léta, potvrzuje Zuzana Tinglová.
4: Předpokládáme, že na podzim postupně budeme platformu zavádět do praxe a chtěli bychom ji zavádět vlastně ve všech krajích.
2: Podle Jonáše Lučného z vězeňské služby jsou na zajištění těchto základních oblastí klíčové první týdny po propuštění.
3: Pak, když ten odsouzený není připraven na návrat do společnosti, minimálně tady v těch základních oblastech žití, tak to selže 100% a vrátí se k kriminální činnosti.
2: Některým se přesto návrat povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě.
1: Tušila jsem, že to nezvládám, ty drogy, jako proto jsem aj byla ráda, že mě zavřeli. Tam jsem vlastně si postupně už domlouvala aj vlastně, kde půjdu po výkonu trestu, takže jsem si domluvila doléčovací centrum v Brně.
2: Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Je 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policie v Plzni upozorňuje na taktické cvičení policejních složek dnes dopoledne od 9 do 12 hodin v centru robotiky v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu. Více ve zprávách za půl hodiny. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Představili ji v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto Odvaha. Organizátoři chtějí upozornit na význam vnitřní síly, překonávání strachu a otevřenosti vůči novým setkáním. Noc kostelů zpřístupní v Plzeňském kraji 144 památek. Hned 3 z nich můžete navštívit třeba v Kašperských horách na Klatovsku. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko ve srovnání s dalšími státy vede dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc. Velvyslancem Česka ve Spojených státech se stane Jakub Kulhánek. V České televizi to řekl ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů. Kulhánek je českým vyslancem při OSN v New Yorku. Předtím byl od dubna do prosince 2021 ministrem zahraničí ve druhé vládě Andreje Babiše z ANO. Ve funkci vystřídá Miloslava Staška. Hokejisté Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové a Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, večer začne přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici 1/22 u Zavlekova na Klatovsku se pracuje na údržbě mostu, jeden jízdní pruh je uzavřený, jeďte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik zprávy a za chvilku už rubrika, ve které nás zaměstná slovo cápek.
3: Nějaký takový cápek mě tady nebude poučovat, na to si ještě moc mladý chlapečku. Rozčílil se mistr na učně, který udělal práci po svém, navzdory radám zkušenějšího.
2: Cituje Roman Stupka z literatury, aby se mohl cápkovi podívat na zoubek. Za chvilku to udělá ve svém slovíčkaření. Přejeme hezký pátek.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
4: Svět

0: slovíčkaření Romana Stupky. Slova známá, neznámá.
1: Cápek. Pro osvětlení významu tohoto půvabného slůvka si opět vypůjčím ukázku z literatury. Nějaký takovej cápek mě tady nebude poučovat, na to si ještě moc mladý chlapečku. Rozčílil se mistr na učně, který udělal práci po svém, navzdory radám zkušenějšího. Etymologický slovník Jiřího Rejska, tedy cápka, označuje jako neskušeného mladíka. Nás samozřejmě zajímá proč. Jde tady o souvislost se slovem capat, tedy chodit drobnými krůčky, tak jak chodí malé děti. Původně tu zřejmě šlo o chůzi v mokru, protože se nabízí lehké přetvoření od slova cákat, tedy rozstřikovat vodu. Podobný význam má pak ouchcapek, ale zde bychom museli hledat trochu jiný původ, a to u vulgárního slovesa označujícího močení. Malí, tedy potažmo neskušení kloučci, si totiž nedělají problém s hledáním toalety, pokud chtějí vykonat malou potřebu.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jak rozmanitá je dnešní kulturní nabídka v regionu, to uslyšíte ještě do 6. hodiny. Teď máme 5 hodin a skoro 45 minut.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biometeorologická zátěž, ta dneska bude mírná.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: 5 hodin 49 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum Českého lesa v Tachově zve na Tachovskou noc kostelů a muzeí. Vedle muzea je v netradičním čase otevřen i kostel na Nebevzetí Panny Marie a Tachovský zámek. Akce se koná v rámci celostátní noci kostelů a festivalu muzejních nocí. V muzeu Českého lesa v Tachově můžete například mezi 17. a 19. hodinou zkusit netradiční prohlídku s hledáním neviditelných indicí vedoucích k pokladu. Na noc kostelů zve i klášter v Kladrubech, na programu je od 18 hodin například komentovaná prohlídka kaple všech svatých. V rámci festivalu Noci kostelů se v hostounském kostele představí žáci a pedagogové základní umělecké školy Horšovský Týn. Komorní večerní program začíná v 18 hodin. Základní umělecká škola Dobřany láká na stezku městem pro předškolní děti s plněním úkolů. Start je na dvoře školy a začátek Budulínkovy stezky s cirkusovým dobrodružstvím je v 16 hodin a 30 minut. Akce potrvá do 18 hodin. Na plzeňské náplavce Trojmostí na řece Radbůze začíná festival Riversound. Festival nabídne přehlídku 6 nadějných kapel, které soutěží o koncert v Berlíně, finanční odměnu a nahrávku v profesionálním studiu. Festival potrvá do zítřka, koncerty začínají po oba dva dny v 17 hodin. V dětské skupině Tlapička ve Starém Plzenci bude dětský den. Na děti od 2 let čeká například tvoření, pohybové hry a logohraní. Akce potrvá od 16 do 18 hodin. Starý Plzenec zve i na noc kostelů. V kostele Narození Panny Marie na Malé Straně se koná od 19 hodin a 30 minut vernisáž kreseb Lenky Holé s básněmi Zdeňka Bořila. No a od 20 hodin a 45 minut zazní hudební chvály v podání farní kapely. Noc kostelů je na programu také v kostele svatého Jiří na Přimdě, kde je naplánováno například hudební vystoupení i volná prohlídka kostela. A k noci kostelů se připojuje také věštínská kaplička v oblasti Strašín-Věštín. V programu od 18 do 21 hodin je třeba prohlídka kapličky a povídání o historii a opravě.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vyspíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Gott jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: 6 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Plzně v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu budou dopoledne cvičit policisté. Z místa může být slyšet střelba. Nejstarší kamenný hrad v Čechách Přimda si oslavami připomene 900 let od svého založení. Čekejte jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Hezké ráno přeje Štěpánka Zíková. Policie v Plzni upozorňuje na taktické cvičení policejních složek dnes od 9 do 12 hodin v centru robotiky v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu. Podrobnosti ke cvičení a doporučení pro veřejnost doplní krajská policejní mluvčí Michaela Reindlová.
6: V průběhu cvičení lze v okolí objektu očekávat zvýšený pohyb služebních vozidel policie a z místa mohou být slyšet zvuky střelby. Žádáme občany, aby při pohybu po pozemních komunikacích v okolí místa cvičení dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny policistů. Pohyb veřejnosti nebude omezen.
5: Ulice Za Rybárnou v Plzni bude průjezdná od pondělí 1. června. Díky rozsáhlým úpravám nabídne vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty i řidiče a lepší napojení oblasti Výsluní na Zborovskou ulici. Před zahájením rekonstrukce se na této křižovatce často tvořily kolony. Opravy ulice Za Rybárnou se dělaly současně s rekonstrukcí Zborovské ulice. Jejíž součástí je i Tyršův most. Projekt s názvem Propojení Tyršův most Výsluní byl zahájen loni v srpnu a končí s letošním květnem. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. Podhradí pod nejstarším kamenným hradem v Čechách Přimdou na Tachovsku se dnes a zítra promění ve středověké město. Pořádají tam oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o hradu. Akce začne dnes odpoledne v 17 hodin v areálu hřiště pod hradem a bude trvat až do sobotní půlnoci. Pokračuje nezávislý starosta Přimdy Jan Junek.
7: Připravujeme ve spolupráci s rytíři Koruny České opravdu bohatý program. Turnaj na koních, souboje, šermí, řeky, klíře, ale i historický průvod Knížete Soběslava prvního s družinou. Budou tam stánky s dobovým ležením, tržiště a návštěvníci opravdu budou moct pocítit ten středověk na vlastní kůži a nasát atmosféru středověku, jak to kdysi bylo.
5: Sněmovna opět nedokončila projednávání koaliční novely stavebního zákona ve druhém čtení. Schůzi poslanci přerušili, o slovo se jich hlásilo přes 20. K novele se mají vrátit odpoledne.
8: Koalice si od novely slibuje rychlejší povolování staveb. Změny by chtěla prosadit co nejdříve a novelu tak podala poslaneckým návrhem. To kritizuje opozice, pokračuje předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob.
9: Kde je řádné meziresortní připomínkové řízení obcí, krajů, profesních komor?
8: K novele už poslanci podali přes 100 pozměňovacích návrhů. Většinu čtvrteční schůze ale vyplnily interpelace. Od premiéra Andreje Babiše z ANO chtěli poslanci vědět, jestli opravdu vyřešil střet zájmu.
10: Samozřejmě žádný střet zájmu nemám a nikdy jsem ho ani neměl.
8: Odpověděl Babiš. Evropská komise Česko požádala o informace, jestli po převedení Agrofertu do svěřenského fondu premiér střet zájmu skutečně odstranil. Opozice kvůli tomu chce svolat mimořádnou schůzi. Adéla Burešová, Český rozhlas. Sport.
5: Česká hokejová reprezentace prohrála ve čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem 1-4. Na turnaji končí i Spojené státy americké, které podlehly 0-4 Kanadě. Norsko si zahraje semifinále po vítězství 2-0 nad Lotyšskem a Švýcarsko porazilo 3-1 Švédsko. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: V Plzni na Slovanech začala oprava Květné ulice. Úplně uzavřený je úsek mezi křižovatkami s ulicemi Liliová a Motýlí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Přejeme vám hezký pátek a už za chvilku vás pozveme na 20. ročník Rally Plzeň.
11: Soutěž startujeme už v pátek, kdy probíhají technické přejímky a probíhají seznamovací jízdy po zatím neuzavřených tratích za běžného provozu. V sobotu ráno v 9.30 rally odstartuje od parkoviště naproti ploché dráze.
10: Za ředitelem plzeňské rally Jiřím Hasmanem se vrátíme za pár minut a uslyšíte víc. Ještě předtím kalendárium a také Jelen s Míšou Tučnou. Hezký pátek.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Hezké ráno, 6 hodin a 12 minut. Paní Anna Košanová oslavila 27. května letošního roku sté narozeniny. Během profesního života vystřídala několik zaměstnání a pracovala taky v rozhlase. V plzeňském studiu byla v letech 1950.

0: Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
1: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
0: Dům bytové kultury.
2: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
0: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
3: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
0: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Už nám přišla čerstvá data od plzeňských meteorologů, tak se na ně pojďme podívat. V regionu je aktuálně jasno. Teploty se nejčastěji pohybují v rozmezí od 4 do 7 stupňů Celsia. V údolích může být jenom kolem 2 stupňů a ojediněle se vyskytují i přízemní mrazíky. Jinak dneska nás čeká slunečné počasí a teploty opět letní. Počasí. Bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia, slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 6:23 v Plzni a okolí se v sobotu uskuteční jubilejní 20. ročník LAK Racing Rally Plzeň. Závod patří do národního šampionátu jednodenních soutěží a 88 posádek čeká 8 rychlostních zkoušek o celkové délce přes 70 kilometrů. Do kalendáře českých mistrovských soutěží se závod vrátil před 5 lety a navázal tím na svou úspěšnou historii z 80. let minulého století. S ředitelem plzeňské rally Jiřím Hasmanem si povídal reportér Vladislav Janouškovec.
1: V sobotu čeká Plzeň další významná motoristická akce, 20. ročník LAK Racing Rally Plzeň. Tak se ptám organizátora Jiřího Hasmana, co připravil se svými kolegy za tratě pro závodníky a vlastně i pro diváky.
2: My vlastně soutěž startujeme už v pátek, kdy probíhají technické přejímky a probíhají seznamovací jízdy po zatím neuzavřených tratích za běžného provozu. V sobotu ráno v 9:30 rally odstartuje od parkoviště naproti ploché dráze a budeme pokračovat na osvědčené trati v bývalém okrese Plzeň sever na sever od Plzně s drobnými změnami. Něco je tam nového, takže tratě budou zajímavé, pestré a doufáme, že si to všichni užijí.
1: Kam diváky pozvat, kde jsou třeba nějaká atraktivní místa, kde si budou moci užít necelých 90 posádek, které budou na startu plzeňské rally?
2: Tak zajímavá místa jsou hlavně vyhrazená divácká místa, které jsou zveřejněny na našich stránkách webových www.arkp jako Autorally klub Plzeň nebo jednoduše Rally Plzeň a samozřejmě i na sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu. Jsou tam umístěny i vlastně záběry z dronu, všechny mapy rychlostních zkoušek, jsou tam průjezdy těmi zajímavými místy z pohledu řidiče, takže opravdu se zájemci a případní diváci můžou snadno zorientovat a vybrat si to nejlepší místo.
1: Před rokem zvítězil Filip Mareš na plzeňské rally. Bude i letos na startu a která další jména českého automobilového sportu budou moci diváci sledovat během rally Plzeň?
2: Na startu letošního ročníku se Filip Mareš neobjeví, aby obhájil svoje prvenství, ale bude každopádně zajímavý souboj mezi dvěma vítězy předchozích ročníků a to je Vašek Pech, který bude startovat jako první a Vojta Štajf, takže mají možnost získat třetí vítězství, i když by to nebyl klasický hat-trick. Další z favoritů je Jan Kundlák a vlastně první desítka je velice vyrovnaná, velice nábitá. Musím jmenovat Martina Vlčka a nesmím zapomenout ani na místního jednoho z těch favoritů v druhé řadě, Viktora Saba s Láďou Tichým, který jedou vlastně za nás pořádající automotoklub.
1: V šampionátu více denní rozhodují lesky o vítězi sekundy, jak je to hodně vyrovnané v té české špičce, tak na Rally Plzeň, vzhledem k tomu, že to je jednodenní závod o délce 70 km měřených úseků, tak tady asi každá chyba se může výrazně podepsat na konečném výsledku a bude to třeba i v desetinkách.
2: Ty výsledky jsou dneska hodně vyrovnané, nezávodí se ani o vteřiny, závodí se opravdu o ty desetiny a setiny a ta špička je opravdu vyrovnaná. Každá chyba se okamžitě odrazí ve výsledku a mnohdy bohužel už se nedá napravit. Navíc je velkou otázkou, přestože teďko zažíváme slunečné dny, tak ta předpověď na sobotu není úplně jednoznačná. Může se stát, že zaprší a potom by hrála i roli vhodná volba pneumatik.
1: Říká ředitel plzeňské rally Jiří Hasman. Z Plzně Vladislav Janouškovec, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je 6:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Velký Bolavecký rybník v Plzni doplnila 3 nová plovoucí mola. Na pláži Ostende nahradili původní nevyhovující konstrukci. Podrobnosti ve zprávách za 30 minut. Na letišti v Rokycanech čeští výrobci představili první kompletní mobilní protidronový systém. Je nainstalovaný ve 3 dodávkách a nabízí zázemí pro profesionální tým operátorů dronů. Jeho hlavní předností je rychlý přesun na místo obrany. Na Šumavě začíná stavba nového železobetonového mostu přes Otavu u Dlouhé Vsi. Přijde na 137 milionů korun a nahradí 3 staré mosty, které už jsou v havarijním stavu. Plzeňské divadlo Alfa připravilo novou inscenaci pro nejmenší diváky. Autorská novinka Posvěťme si na světlo režiséra a autora Jiřího Ondry zavede děti od 2 let do kouzelného světa světel, stínu a fantazie. Večerní slavnostní premiéra se uskuteční dnes. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknout má podle ní také dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Vít Kopřiva ani Kateřina Siniaková do 3. kola tenisového Roland Garros nepostoupili. Kopřiva prohrál se Španělem Landalusem v 5 setech. Siniaková podlehla Kanaďancem Bokové 1-2 na sety. S turnajem se rozloučila i světová jednička Sinner z Itálie, kterou vyřadil Cerundolo z Argentiny. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno. Později večer od severozápadu začne přibývat vysoká oblačnost a teploty do 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/22 u Nalžovských hor na Klatovsku počítejte s uzavírkou, stavební práce tam potrvají až do prosince. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: No a za chvilku už nám doktorka Kateřina Cajthamlová a Patrik Rozehnal řeknou, co budou řešit v dnešním vydání pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině. Pokračuje pátek 29. května. Přejeme hezký den.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, po 13. hodině opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se dneska bude rozebírat. Hezké ráno.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: No do 7. hodiny kromě počasí ještě jedno téma, tradiční zoovláček z plzeňského náměstí k zoologické zahradě. Letos vyjede v sobotu 13. června, hned první víkend po Metal Festu. Cestující se musí připravit na mírné zdražení, kdy jednosměrná jízdenka vyjde na 60 korun a zpáteční na rovnou 100. Velkou novinkou, která ulehčí starosti mnoha rodičům, je ale možnost platit přímo ve vláčku kartou. Veškeré podrobnosti za několik okamžiků.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 6:45, jestli váš deštník usnul, nechte ho spinkat, dneska může odpočívat.
1: Počasí.
0: V regionu bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Plzeňské náměstí Republiky v těchto dnech sužuje rozsáhlá rekonstrukce, která dělá vrásky nejednomu řidiči. Mnoho obyvatel se proto obávalo, zda stavební práce neohrozí nebo úplně nezastaví provoz oblíbeného letního turistického vláčku. Dopravní podnik i zoologická zahrada ale posílají veřejnosti jasný vzkaz. Jak to na trase mezi centrem a Lochotínem bude vypadat, to zjišťoval regionální stopař Jiří Trnka. Zdravím tě, hezké ráno.
3: Dobré ráno. Zatímco souprava prošla přes zimu kompletní technickou údržbou, aby zvládla letní nápor dětí, v zákulisí se řešila hlavně logistika. Pohled na rozkopané centrum města Plzně totiž vyvolává spekulace, zda se letos k zoologické zahradě vůbec odjede. Mluvčí plzeňských městských dopravních podniků Českému rozhlasu René Vávro však řekl, že veškeré stavební aktivity jsou pod kontrolou, trasa je naplánovaná tak, aby se těžké technice bezpečně vyhnula.
2: Jako můžeme tedy stoprocentně potvrdit, že stavební omezení na náměstí tu jízdu nějak neovlivňuje.
3: Přesně tak. Podle vyjádření dopravce nebude provoz nijak omezen a cestující se dostanou spolehlivě až na Lochotín k zoologické zahradě. Co se týče samotného provozu, lidé se dočkají přesně takového standardu, na jaký jsou zvyklí z předchozích let. Mluvčí zoologické zahrady Martin Vobruba Českému rozhlasu naznačil, že jízdní řády se kopírují podle osvědčeného modelu. První ranní spoj by měl z centra vyrazit úderem 10. hodiny a následně budou vagóny pendlovat v pravidelných hodinových intervalech až do podvečera.
2: No, jak je to s přípravou té samotné soupravy na novou sezonu?
3: Podle mluvčího zoologické zahrady Martina Vobruby bylo zásadní stihnout všechny mechanické opravy včas, aby souprava vyjela v perfektním stavu hned po skončení rokového festivalu na amfiteátru. Vše je připraveno, technika drží a zbývá doladit poslední detaily. Letní výlety na severní předměstí tak mohou bez problémů začít, a to v sobotu 13. června, a platby budou kartou.
2: Drží i Jiří Trnka, děkujeme, naslyšenou.
3: Celkem perfektně, dobré ráno.
1: Regionální stopař.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzni dnes představí 3 nová mola na Velkém Boleveckém rybníku. Plzeň vyhlašuje dotační program na podporu sociálních služeb. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré ráno přeje Štěpánka Zíková. Velký Bolevecký rybník v Plzni doplnila 3 nová plovoucí mola. Na pláži Ostende nahradila původní nevyhovující konstrukci. Nová mola využijí příznivci plavání i vodních sportů, říká vedoucí oddělení vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.
5: Ty nový mola jsou 2 postraní, 1 hlavní. Ty postraní budou sloužit primárně pro návštěvníci, kteří budou třeba chtít využít paddleboard a jiný jako vodní hradovánky a takhle, aby se nemísili s tím hlavním davem. A to hlavní molo, to bude velký prostor, který bude mít na sobě ještě různý reliéfy.
4: Rada města Plzně schválila vyhlášení dotačního programu na mimořádnou podporu sociálních služeb. Má pomoci poskytovatelům zvládnout rostoucí provozní náklady a zachovat dostupnost služeb pro obyvatele města. O dotaci mohou žádat fyzické i právnické osoby se sídlem nebo trvalým bydlištěm na území České republiky, které poskytují sociální služby podle zákona o sociálních službách a jejich služby patří do krajské sítě sociálních služeb Plzeňského kraje. Jak informovala mluvčí magistrátu Eva Brbo, žádosti bude možné podávat prostřednictvím aplikace e-dotace od 8. do 24. července. Starý Plzenec si po celý rok připomíná 1050 let od první zmínky o hradu Plzeň. Součástí je i dnešní odborná konference Via Antica Plzna. Město ji připravilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Hlavním tématem bude připomenutí významu starého Plzence v našich dějinách, říká nezávislý starosta Jan Eret.
6: Přednášky předních odborníků zaměřených na historii, archeologii, sakrální památky a zazní i přednáška z mé strany o budoucnosti a o rozvoji města Starý Plzenec. Součástí programu bude také slavnostní koncert a společné setkání.
4: Na dnešek připadá v Česku takzvaný Den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
7: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
4: Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc.
0: Sport.
4: Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
8: Bylo to takový střídavý. Jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
4: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy 4-0. Dál jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1.
0: Počasí.
4: Čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách bude maximálně 24. Povane slabý, proměnlivý anebo severozápadní vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: V Chotěšově na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská srazilo osobně auto cyklistu. Na místě jsou záchranáři a policie a místo je s opatrností průjezdné.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Příjemné páteční ráno vám přejeme. Nejmodernější protidronová obrana může vypadat docela nenápadně, třeba jako tři dodávky zaparkované vedle nákupního centra. Právě takovou technologii včera představili její výrobci na letišti v Rokycanech. Co všechno umí a dokáže, to vám povíme za pár minut.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
9: Ještě předtím děti v rubrice Ahoj rádio, no a na hodinách, tam máme 5 minut po 7 hodině.
0: Český rozhlas Plzeň.

Svatební dar lesních skřítků jsme vám dodali 8 minut po 7 hodině. Vědí děti, co je heligonka? Za chvilku si to ověříme v rubrice Ahoj rádio, ve které se ozvou děti ze 4. základní školy v Plzni. Heligon se s někým tahá a já tuším, s kým má drahá. Randí vždycky po práci s harmonikou tahací. A ta jeho heligonka, nevyžvaň to nikde, holka, porodí už zakrátko malé heligončátko.

0: Co je to heligonka?
1: Že je to nějaká kytka.
2: Že někdo letí v letunku.
3: Taška.
4: Je to želva.
5: Je to mé jídlo.
6: Ryba.
7: Že někdo bije na gong.
8: Něco jako dětskýho.
9: Že někdo padá v padáku.
10: Je to nějaký přístroj, který dělá čokoládu.
11: A

0: Za chvilku od nás i mandraže, tady je Český rozhlas Plzeň na hodinách 7:45.
1: Počasí.
0: Co nám dělá počasí, ptám se meteoroložky Marty Suché. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, je jasno nebo skoro jasno, teploty se pohybují většinou od 4 do 9 stupňů Celsia, ve vyšších polohách a na horách je až 13 stupňů, jinak minimální teploty ty dnes byly v mrazových údolích Šumavy i pod nulou a přízemní mrazíky zaznamenaly i některé stanice v nižších polohách, jako například Nepomuk, Stříbro a nebo pod nulu se dostala přízemní teplota i v Plzni Bolevci.
0: Co se týče té oblohy, vydrží to takhle i přes den?
2: Během dnešního dne ještě ano, bude slunečno, jasno nebo skoro jasno, až později večer začne přibývat vysoká oblačnost od severozápadu. Den bude letní, nejvyšší denní teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách tam budou maxima od 21 do 24 stupňů a vítr bude pouze slabý, proměnlivý a nebo severozápadní a povane rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Děkujeme a přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 20 minut Rokycanské letiště zažilo nevšední podívanou. Výrobci a vývojáři dronů tam představili první kompletní mobilní a modulární protidronový komplex vyvinutý v Česku. Systém Murmus umí včas zneškodnit široké spektrum rozvědných a útočných dronů používaných v současných válečných konfliktech, včetně dronů kamikadze typu Shahid. Technologiemi prošpikovanou jednotku tvoří na první pohled tři nenápadné civilní dodávky.
1: Nákladový prostor jedné ze tří dodávek.
2: To je ten mozek toho celého systému, ten dohlíží na tu oblast, kterou potřebujete hlídat.
1: Štěpán Pouzar ze společnosti, která modifikuje auta.
2: Zbylá dvě vozidla vypadají jako dodávka. A v momentě, kdy toto vozidlo zachytí hrozbu, vozidla, která jsou blíže té hrozbě, tak dostávají vlastně prioritizaci od operátorů tady a vysílají drony a tu hrozbu se snaží zneškodnit. Ten prostor je způsobený pro to, aby v něm vlastně ty operátoři byli schopni přežívat klidně i několik dnů. Akorát nám vzlítává kvatro. Největší hrozba pro branné síly ukrajinské. Tuto hrozbu prostě my se snažíme likvidovat našimi interceptory.
1: Přípravě profesionálně vyškolených pilotů obranných dronů, takzvaných interceptorů, které jsou schopny zlikvidovat nepřátelský útok v okruhu 12 kilometrů a ve výšce až 5 kilometrů, se věnuje operátor Evropského školícího centra, český bojovník v elitní 3. samostatné útočné brigádě ukrajinské armády. Kvůli zachování bezpečnosti vystupuje pod jménem Faker.
3: Ukrajinský termín pro pochodeň, volací jména tam používá každý, ten operátor je tam alfa omega všeho.
1: Podle výrobce dokáže komplex fyzicky zlikvidovat i těžké útočné kamikadze drony Shahid.
4: Především proto, aby jsme ho mohli rychle dodat na Blízký východ.
1: Anna Růžičková ze společnosti S-Tech Ventures.
4: Vy musíte umět detekovat to nebezpečí, v drtivé většině případů jsou to Shahidy, a tím, jak jste mobilní, dokážete systém přesunout velmi rychle na místo.
1: Systém se dá upravit i pro civilní potřeby.
2: Může být nasazený při ochraně kritické infrastruktury.
1: Dodává Štěpán Pouzar. Jestli český systém Murmus nakonec doplní výzbroj armády České republiky nebo složek integrovaného záchranného systému, ukáží další testy a jednání. Z Rokycanského letiště Pavel Hala, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Policie v Plzni upozorňuje na taktické cvičení policejních složek dnes dopoledne od 9 do 12 hodin v centru robotiky v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu. Z místa mohou být slyšet i zvuky střelby. Lidé by měli respektovat pokyny policie a dbát zvýšené opatrnosti. Kvůli nedostatku srážek začíná docházet voda. Některé obce už proto vyhlásily zákaz zalévání, napouštění bazénu a podobně. Na Klatovsku platí tato opatření třeba v Pačejově a nebo v Srní. Začínají práce na silnici druhé třídy mezi Krásným Údolím a Černošínem na Tachovsku, více ve zprávách za půl hodiny. Blovice na jižním Plzeňsku dnes otevírají přírodní koupací biotop. Do neděle je v rámci oslav Dne dětí vstup zdarma. Novinkou je vylepšení převlékáren. S návratem na svobodu by vězňům měla pomáhat nová platforma. Webový portál zvaný Pro výstup nabídne přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomoc tam mohou najít s hledáním bydlení, zaměstnání, oddlužením, závislostmi anebo tím, jak znovu navázat vztahy s rodinou. Druhým dnem pokračuje Zlínský filmový festival pro děti. Dnes nabídne například debatu s kaskadérkou Hanou Dvorskou nebo režisérem Tomášem Mašínem. Od včerejška už známe dva držitele ceny Zlatý střevíček, získala ji i Loutka Hurvínka. Čeští hokejisté na mistrovství světa dohráli. Ve čtvrtfinále podlehli Finsku 1-4. Jediný gól českého týmu dal za stavu 0-3 ve dvojnásobné přesilovce obránce Filip Hronek. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Choděšově na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská u křížení s ulicí Kolárova srazilo osobní auto cyklistu. Na místě zasahuje policie a záchranáři. A v Chlumčanech na jižním Plzeňsku v ulici Komenského bouralo osobní auto s motorkou před základní školou. I tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Rekonstruované koupaliště ve Starém Plzenci, štědrý dar pro měčínskou školu a chybějící parkovací místa pro kamiony na odpočívadlech u D5. To všechno probereme v rubrice O čem se píše. Za chvilku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Dneska ráno v 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Nový chodník ze zámkové dlažby, venkovní sprcha, převlékací zástěna, mlžítko, lehátka, upravené plochy pro ležení, ale především nová filtrace vody, vyspravené stěny a dno nádrže a nové brouzdaliště s vodním prvkem. Na to všechno se můžou těšit návštěvníci rekonstruovaného koupaliště ve Starém Plzenci, které by mělo být otevřeno 7. června. Podrobnosti hledejte v Radiňských listech v článku s titulkem Víceúčelové požární nádrži, město vrací lesk. Základní škola a mateřská škola Měčín obdržela od společnosti ILV finanční dar, díky kterému může po celý kalendářní rok 2026 hradit stravné i úplatu za školné v mateřské škole a školní družině všem dětem a žákům školy. Jedná se o pomoc, která má pozitivní dopad na mnoho rodin ve městě. Někteří rodiče pak část ušetřených prostředků věnovali škole na modernizaci vybavení a podporu vzdělávacích aktivit. Poděkování všem dárcům najdete v Měčínských novinách. V dálniční síti České republiky chybí podle nejvyššího kontrolního úřadu téměř 2000 parkovacích míst pro nákladní auta. A vidí to denně snad každý řidič i na dálnici D5 v podobě odpočívadel přeplněných kamiony. Podobná situace je také u sjezdů a nájezdů. Odstavené kamiony stojí třeba na 50. kilometru u Mýta na Rokycansku. Problému se věnujeme v článku na našem rozhlasovém webu.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Vy a my v 7 hodin a 44 minut přejeme hezké ráno. Máme pro vás praktickou příručku, jak se naučit hledat a určovat ptačí druhy. Knížka Pozorujeme ptáky, za chvilku jako cena v telefonické soutěži. Počasí. Venku dneska bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nemusíte pozorovat jenom nebe modrý, ale klidně i ptáky. Chtěli byste pozorovat ptáky, ale nevíte kde? Rádi byste je od sebe dokázali rozeznat, ale nevíte jak? Fascinuje vás ptačí tah a přejete si dozvědět se o něm víc? Láká vás vypravit se jednou na dobrodružnou noční výpravu? V knížce, kterou držím v rukou, se dozvíte všechno potřebné, abyste mohli začít s novým koníčkem pozorováním ptáků. Máme pro vás publikaci Pozorujeme ptáky s podtitulem Praktická příručka, jak se naučit hledat a určovat ptačí druhy. Je to knížka, kterou vydalo nakladatelství Kazda. Teď si o ní můžete zavolat na číslo 221 554 222 a prosím, pozorně poslouchejte soutěžní otázku, abych ji následně v telefonátu už nemusel opakovat. Sameček má na prsou široký pruh, zakončený černou skvrnou na břiše, zatímco u samičky se pruh na prsou směrem k břichu postupně zužuje. Takhle od sebe rozeznáte samečka a samičku. Buď síkory koňadry, stehlíka obecného, anebo červenky obecné. Linka do studia 221 554 222. Tentokrát hrajete o knížku z nakladatelství Kazda, konkrétně o příručku s názvem Pozorujeme ptáky. A já už se ptám, koho tam v tuto chvíli máme. Přeju vám hezké ráno. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tady posluchačka Jana.
0: Jano, zdravím vás. Máte tendenci pozorovat ptáky a rozlišovat je?
1: No, občas na zahradě něco vidím.
0: A říkáte si, co to asi je. Tak jste ideální člověk, pro kterého by byla příručka Pozorujeme ptáky. Tak jak si poradíte s tou soutěžní otázkou?
1: Nevím, zkusím Bčko.
0: Bčko, stehlík obecný. Přeju hodně štěstí při pozorování ptáků, ale bude to bez příručky, která zatím zůstává u mě. Mějte se moc hezky, ať se vám daří.
1: Taky děkuji, naslyšenou.
0: Naschledanou. A počkáme se rychle na někoho dalšího. Přeju vám hezké ráno, kdo tam je?
2: Dobrý den, Alena u telefonu.
0: Dobrý den, paní Aleno, pozorujete ptáky?
2: Určitě, pozorujeme a krmíme.
0: A jak jste v tom úspěšná, rozeznáte jednotlivé druhy?
2: No, je bych byla dokonalá, to nevím, ale ty základní bych řekla, že rozpoznám.
0: Takže ta otázka, kterou jsem vyřkl, by vám asi neměla dělat problém, chápu to dobře?
2: No já bych to typovala na tu síkorku.
0: Na tu síkorku koňadru? No
2: ano.
0: My tam máme profíka, jasně. Teď by se možná místo fanfáry hodil zpěv ptáků, co vy na to?
2: No bylo by to milý, to víte, že jo.
0: Mimochodem předpokládám, že i to si užíváte jako posluchačka.
2: No, o tom nepochybujte, samozřejmě.
0: Tak, myslím, že do správných rukou jde publikace, která se jmenuje Pozorujeme ptáky, a tě vám k užitku a hodně...
2: No a já vám hrozně moc děkuji z tého dne, díky.
0: A hodně radosti s těmi ptáčky. Mějte se krásně, naschledanou.
2: Taky, děkuji.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: V Česku se večer otevřou kostely a kaple. Letošní noc kostelů nese motto odvaha. U Černoší na Natachovsku ode dneška čekají na řidiče dopravní omezení. Čeští hokejisté podlehli Finsku a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Pěkné ráno přeje Štěpánka Zíková. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto odvaha. V Plzeňském kraji se do celostátní akce zapojí zhruba 150 kostelů. Program od 18 hodin nabídne i Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Návštěvníci se mohou těšit na komentované prohlídky, hudební vystoupení a aktivity pro děti, říká průvodkyně Hana Fričková.
5: Program zahájíme s hudbou cisterciáckého řeholníka, uskuteční se zvonění napříč diecézí. Pro malé děti je připravena výtvarná dílna a krátká hledací hra v prostorách kostela a ambitu. V průběhu večera si návštěvníci dále mohou zapálit svíčku či prohlédnout zvony pro zvonohru v Mariánské Týnici.
4: Vstup do areálu bude od parkoviště západním ambitem. Začínají práce na silnici druhé třídy mezi Krásným Údolím a Černošínem na Tachovsku. Rekonstrukce potrvá 3 měsíce a vyžádá si částečné uzavírky. Pokračuje mluvčí zprávy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
6: Práce budou probíhat na úseku dlouhém zhruba 2000 metrů. Oprava zahrnuje například odstranění stávajících poškozených vrstev vozovky, sanaci trhlin a pokládku nového asfaltového povrchu. Stavební práce se dotknou i přilehlého mostu.
4: Celá rekonstrukce vyjde na 15,5 milionu korun. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se už podruhé pokusil získat přístup k údajům o tom, s kým si lidé volali a kde se pohybovali. Sběr takových dat přitom loni označil Nejvyšší soud za protiprávní. Úřad proto po kritice požadavek zrušil. Serveru iRozhlas to potvrdil mluvčí úřadu Martin Švanda.
7: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže od uvedeného ustanovení v rámci mezirezortního připomínkového řízení ustoupil a z návrhu novely jej tedy vypustil.
4: Antimonopolní úřad chtěl tuto pravomoc prosadit v novele o své působnosti. Návrh kritizovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu i Úřad pro ochranu osobních údajů. Přístup k datům o volání a pohybu teď má policie, zpravodajské služby a Česká národní banka. Vždy k tomu ale potřebují soudní souhlas.
8: Sport.
4: Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4. Trenér národního týmu Radim Rulík rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
9: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat to čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi 4 nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
4: Ve čtvrtfinále prohráli i obhájci zlata ze Spojených států, kteří podlehli 0-4 Kanadě. Poprvé v historii postoupilo do semifinále Norsko, to zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli 3-1 Švédy. Zemřel 4-násobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let.
3: Počasí.
4: Čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Klatovech v ulici Voříškova se srazily dva autobusy. V Dobřanech na Jižním Plzeňsku na třídě 1. máje bourala tři osobní auta. V Chotěšově na Jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská u křížení s ulicí Kolárova srazilo osobní auto cyklistu a v Chlumčanech na Jižním Plzeňsku v ulici Komenského bouralo osobní auto s motorkou před základní školou. I tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: V rubrice Co v učebnicích nebylo se vydáme za pražským Jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám už za chvilku nabídne Martin Písařík. Přejeme hezký pátek s datem 29. května. Na hodinách máme aktuálně 5 minut po 8. hodině.
3: Dobré ráno a Vladimír

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Staring my idol man and Brando. And I felt a yearning for that great adventure.

0: 8 hodin, skoro 17 minut, kdy se v zámku Hradiště usídlilo Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích a kdo je vůbec zakladatelem Blovického muzea, i na to odpovíme za chvilku. Počasí. Venku čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší denní teploty mezi 25 a 28, na horách do 24 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu a přibližně za půl hodiny se plzeňských meteorologů budeme ptát i na víkend.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Odpolední turistický tip nás pozve na zámek Hradiště, respektive do muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. Na místě, kde dnes zámek stojí, byla tvrz. V 16. století objekt získal podobu renesančního zámku. Na začátku 18. století se tam uskutečnily dvě barokní přestavby. Podrobnosti o místě natáčela redaktorka Anděla Blašková.
1: Do podoby zámku se zapsal i zásah jednoho z jeho nejznámějších majitelů, hraběte Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat, zvaného Hanuš, který jej podrobil v polovině 19. století klasicistní přestavbě. Nynější podoba zámku je novogotická. Detaily o historii objektu poví Michal Červenka z Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích.
2: Z rodů, které známe jako majitelé zámku Hradiště, původní tvrze, tak jsme v polovině 16. století a to byl rod Hradišťských z Hořovic. Pak v 17. století získávají majetky Karlové Cesvárová a tato rodina drží Hradiště během toho 17. století, kdy se majetky potom dostávají během 18. století do rukou významnější české šlechty a to byly krakovští z Kolovrat. Byla to jedna z větví této slavné rodiny českých šlechtických rodů a tato rodina držela zámek, budoucí zámek, protože on byl samozřejmě několika přestavován a poslední podoba pochází až ze 70. let 19. století. Zámek prodělal řadu změn, takže stále je dominantou regionu Blovicka.
1: Na zámku sídlí muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které tam ale nebylo vždy.
2: Blovické muzeum jako takové, sbírka začala vznikat od roku 1913. První výstavní sál byl otevřen až ve 40. letech 20. století a bylo to v domě zakladatele muzea Františka Raušara. To muzeum později fungovalo jako okresní od 60. let 20. století a v současnosti tedy sídlí v jiné budově právě v zámku Hradiště. Z toho původního domu Františka Raušara se přestěhovalo po roce 2000.
0: Zajímají vás další podrobnosti o Františku Raušarovi, zakladateli muzea Jižního Plzeňska v Blovicích? Žádný problém. Poslouchejte odpoledne po 14:30.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Život je šatna v kabaretu.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Jsme Toyota. Vaše Toyota Dolák Příbram, Písek, Tábor, České Budějovice a Plzeň. Toyota Dolák.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí zprávy Jan Dvořák upozornil, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Policisté pátrají po 61-letém Pavlu Trucovi z Plzně. Naposledy byl spatřen v úterý kolem 15. hodiny ve Stříbře. Jeho tmavě modrý automobil Ford Focus Kombi se našel v lesním porostu mezi Kladruby a Stříbrem. Fotografii hledaného a popis najdete na webu policie. Podhradí pod nejstarším kamenným hradem v Čechách Přimdou na Tachovsku se dnes a zítra promění ve středověké město. Pořádají tam oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o hradu. Akce začne v 17 hodin v areálu hřiště pod hradem a potrvá až do sobotní půlnoci. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Více ve zprávách za půl hodiny. Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. Finsku podlehl výběr končícího trenéra Radima Rulíka 1-4. V sobotu se v Plzni a okolí uskuteční už 20. ročník Luck Racing Rally Plzeň. Start je v 9:30 dopoledne v Univerzitní ulici na Borech. Na cílovou rampu v prostoru u zvonu dorazí nejlepší posádky v 17 hodin. A dnešní počasí bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne přibývat vysoká oblačnost a nejvyšší teploty do 28 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Dobřanech na třídě 1. máje bourala 3 osobní auta. V Klatovech ulici Voříškova se srazily 2 autobusy a v Chlumčanech na jižním Plzeňsku v ulici Komenského bouralo osobní auto s motorkou před základní školou. I tam jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Díky rozhlasovému archivu za chvilku uslyšíte vyprávění o divadelním bardovi, který kdysi všechny lidi kolem sebe zanechal v němém úžasu. A to jenom tím, že si zašel na pivo. Tak si počkejte na detaily.

0: V neděli uplyne 20 let od úmrtí herce Borise Reznera. Narodil se v roce 1951 a z 50. let je i příhoda, kterou nám kdysi vyprávěl. Figurují v ní jeho herečtí předchůdci, především Zdeněk Štěpánek.
1: Já vím, že zkoušeli nějakou hru na Vinohradech a jak známo, pan Štěpánek tam byl v angažmá předtím a pak byl v Národním, že jo, a takhle a furt tak hauzíroval mezi těma Vinohradama. A hráli tam nějakou hru a on snad byl za ředitelem tehdejším divadla se na něčem domluvit, já nevím na čem, a hrálo se večer. A jde takhle portálem, divadlem zpátky, a tak se kouk takhle spoza portálu a říká, co to hrajete tady dneska? Říká, a takovou blbost mistře, takovou šofér se to jmenuje. Hra, která se celá odehrávala v hospodě. Nějaká ptákovina v 50. letech. A tam bylo živý pivo, jo, to tam roznášeli, jako a ty tam řešili nějaký věci a ten Štěpec, a v civilu to bylo v takovým nějakým a Štěpec říká, to je zajímavý. Takhle vzal v portále nějakou čepici, dal si ji na hlavu a vešel na to jeviště. Do té hospody, kde bylo asi 20 herců, že jo, hráli tam. A teď Štěpánek. Na Vinohradech. Teď to bylo narvaný, listování v programu, okamžitě Štěpánek, tam bude Štěpánek, nebo co ty lidi si to tak jako říkali v tom. A ten Štěpec přišel do té hospody, ty přestali hrát, ty kolegové vinohradské, říkali, co tady dělá ten blázen? A on si sedl doprostřed toho a udělá takhle pivo. Tak ten mu přines ten, kdo hrál toho hostinského pivo, jako živý, to tam fakt bylo. No a on tak seděl, tak se rozhlížel, 3 minuty, než to pivo vypil. Vypil to pivo, dopil, hodil na stůl 2 koruny, řekl, děkuju, dobrou noc. A odešel prostě. Prostě si přišel zahrát. Dal si pivo, to je úžasný. Tam se 3 minuty nehrálo a furt všichni čekali, co bude.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ve 8:45 už nasloucháme meteoroložce Martě Suché, tak co nám dělá počasí? Dobrý den.
2: Hezký den, je jasno, bo skoro jasno a teploty už jsou mezi 14 a 16 stupňů.
1: Jaké budou další hodiny?
2: Bude slunečno, celý den bude slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, až později večer začne přibývat vysoká oblačnost od severozápadu. V nejvyšší denní teploty ty dnes vystoupí na letní hodnoty na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách budou mezi 21 a 24 stupni. Vítr tempované pouze slabý, proměnlivý nebo severozápadní rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: No a jaký pak bude víkend?
2: Víkend ten nám přinese změnu charakteru počasí, přibude oblačnost a dostaví se i srážky. Zítra přejde přes naše území slábnoucí frontální systém, dočkáme už se zítra během dne lokálních srážek. V noci bude přibývat oblačnost, na severu kraje může ráno ojediněle slabě pršet. I během dne bude oblačnost pak zvětšená, převážně oblačno, ráno a dopoledne jen výjimečně s možností srážek, odpoledne se vyskytnou místy přehánky a bouřky. Večer budou ustávat a bude pak ubývat i oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů Celsia, v údolích při déle trvající zmenšené oblačnosti ojediněle až na 9 stupňů. Maxima budou stejná jako dnes, mezi 25 a 28 stupni. Vítr bude v noci slabý proměnlivý, přes den pak mírný, západní až severozápadní, povane rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. V neděli budeme pod vlivem brázdy nízkého tlaku vzduchu, oblačnost bude také převážně zvětšená, srážky ve formě přeháněk a či případně bouřek očekáváme zejména odpoledne a večer. V neděli to zatím vypadá, že budou četnější než v sobotu, počítáme s nimi na většině míst regionu. Nejnižší noční teploty budou podobné jako zítra mezi 14 a 11 stupni, maxima mezi 24 a 27 stupni Celsia. Vítr bude slabý, přes den pak mírný západních směrů o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, přechodně může zesílit v bouřkách.
1: A my děkujeme, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
0: Zasmějte se s námi. S humorem a nadhledem zpovídáme herce, zpěváky, sportovce a další atraktivní hosty. Neočekávaný dýchánek s Petrem Jančaříkem. Aby řeč nestála s Jirkou Bláhou. A otázky Tondy Procházky. Zasmějte se s námi každou neděli po 9. hodině na vlnách rádia vašeho kraje.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Díky za to, že jste byli zpátečním dobrým ránem Českého rozhlasu Plzeň. Za chvilku už Iva Kokešová a naše rozhlasové dopoledne. Vladimír Šťovíček se loučí.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Věděli jste, že nedaleko Tachova se rozprostírá vodní nádrž Lučina? Byla postavena v letech 1971 až 74 na řece Mži. Rozloha je 73,5 hektaru. Přehrada má 21 metrů vysokou a 173 metrů dlouhou kamennou hráz. Nádrž slouží jako zásobárna pitné vody pro Tachov a jako částečná ochrana před povodněmi. Pod hladinou je navždy ztracená malebná stejnojmenná vesnička. K hrázi se dostanete třeba pěknou procházkou od jízdárny Světce.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzně v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu budou dopoledne cvičit policisté. Z místa může být slyšet střelba. Téměř 40% Čechů od 15 do 24 let užívá nikotin čtvrtina denně. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Policie v Plzni upozorňuje na taktické cvičení policejních složek dnes dopoledne do 12 hodin v centru robotiky v Cukrovarské ulici poblíž zimního stadionu. Podrobnosti ke cvičení a doporučení pro veřejnost doplňuje krajská policejní mluvčí Michála Reindlová.
2: V průběhu cvičení lze v okolí objektu očekávat zvýšený pohyb služebních vozidel policie a z místa mohou být slyšet zvuky střelby. Žádáme občany, aby při pohybu po pozemních komunikacích v okolí místa cvičení dbali zvýšené opatrnosti a respektovali pokyny policistů. Pohyb veřejnosti nebude omezen.
1: Blovice na jižním Plzeňsku dnes otevírají přírodní koupací biotop. Do neděle je v rámci oslav Dne dětí vstup zdarma. Novinky v areálu koupaliště popisuje nezávislý blovický starosta Robert Zelenka.
3: Největší taková odměna byla v loňském roce, kdy jsme řešili stabilní slunečníky z takového rákosu. V letošním roce jsme zkvalitnili převlékárny a došlo ještě k nějakým drobným úpravám, co se týká podaření vlastně s tím vodním režimem, čerpadla a další.
1: Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
4: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
1: Po elektronické cigaretě alespoň jednou měsíčně sáhne každý desátý respondent. Zahřívaný tabák užívá zhruba 5% lidí, nikotinové sáčky asi 2,5%. Sport. Čeští hokejisté dohráli na mistrovství světa ve Švýcarsku ve čtvrtfinále. Finsku podlehl výběr končícího trenéra Radima Rulíka 1-4. Do semifinále šampionátu poprvé v historii postoupili Norové, kteří porazili Lotyšsko 2-0. Kanada přehrála Spojené státy 4-0 a Švýcarsko-Švédsko 3-1. Čeští fotbalisté zahájili přípravu na mistrovství světa. V Praze se včera sešlo všech 29 hráčů širší nominace, kterou trenéři v neděli ještě o tři jména zúží hned po přípravném zápase s Kosovem. Počasí. Čekejte jasno nebo skoro jasno, později večer začne přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Klatovech ulici Voříškova na železničním přejezdu bouraly dva autobusy a místo je s opatrností průjezdné. V Dobřanech na Plzeňsku na třídě 1. máje se srazila tři osobní auta blízko odbočky do ulice Lipová. A na silnici 1/22 u Zavlekova se pracuje na údržbě mostu. I tam jděte opatrně, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je pátek 29. května. Naše nejnovější zprávy skončily 4 minuty po 9. Přichystali jsme pro vás skupinu Krištof, také Janu Kratochvílovou a potom přijde Mirka Kuncmanová se svým dnešním receptem. Bude už za pár vteřin na našich webových stránkách, ale pokud byste si ho chtěli napsat na svůj papír, svojí tuškou, tak se připravte, máte na to asi 6 minut.

0: vaříte s Českým rozhlasem Plzeň.
1: 11 minut po deváté ve studiu Mirka Kuncmanová. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dneska to bude, řekněme, takové obyčejnější jídlo, ale přesto dobré. My jsme se s Mirkou shodli na tom, že tenhle pokrm máme obě dvě rády.
2: Přesně tak. Ten dnešní recept je klasikou české kuchyně. Popravdě řečeno, jeho uvedení je tak trochu na přání. Často jezdím na besedy o vaření a poslední dobou se mě posluchačky ptají na obyčejné české recepty. Ty jsem sice v hodné míře použila do svých kuchařek, ale opakování je matka moudrosti a proto si jednou za čas připravíme klasické recepty české kuchyně. Některým se sice budou zdát notoricky známé, jiní je přijmou s povděkem. Dnes začínáme jednoduchým receptem, kterým čočka na kyselo bezesporu je.
1: Ano, čočka na kyselo. Já myslím, že takové ty zkušené hospodyňky to budou umět, ale zase takové mladé, začínající kuchařinky.
2: Přesně, přesně.
1: Ty se tohle musí naučit a my jim teď dáme návod.
2: Ano, dávej jim tip a radu.
1: Tak co budeme potřebovat, Mirko?
2: Připravíme si 350 gramů suché čočky, citronovou šťávu a namacerát. Dva bobkové listy, špetku tymiánu, snítku čerstvého rozmarínu nebo špetku sušeného, ale ten rozmarín můžeme vynechat, kdo ho dvakrát nemusí. Dále 4 kuličky nového koření, 6 kuliček pepře, sůl, trochu octa a zhruba tak 100 ml vody. No a také budeme potřebovat na jížku a na tu si připravíme 1 středně velkou cibuli, 50 gramů másla, a 40 gramů hladké mouky.
1: Opakuji tedy suroviny na čočku na kyselo, 350 gramů suché čočky, citronovou šťávu, namacerát, 2 bobkové listy, špetku tymiánu, snítku čerstvého rozmarínu nebo špetku sušeného můžete vynechat, 4 kuličky nového koření, 6 kuliček pepře, sůl, trochu octa a 100 ml vody. Na jížku si připravíme 1 středně velkou cibuli, 50 gramů másla a 40 gramů hladké mouky. A teď už pojďme na postup.
2: Přebranou čočku vypereme, dáme ji do kastrolu a zalijeme vodou. Vody dáme tolik, aby dosahovala zhruba 2 cm nad čočku. Necháme ji stát asi půl hodiny. V malé nádobě svaříme vodu s octem a kořením. Nabobtnanou čočku uvaříme do měka. Potom ji osolíme, ochutíme scezeným macerátem a zahustíme cibulovou jížkou. Ještě chvíli povaříme. Na závěr přidáme podle chuti citronovou šťávu a můžeme zjemnit kouskem čerstvého másla. Podáváme jako hlavní pokrm se zasázenými vejci nebo s vejci uvařenými natvrdo, či s uzeným masem nebo uzeninou. Ještě si řekneme, jak připravíme tu cibulovou jížku. Drobně nakrájenou cibuli

0: webových stránkách, ten talíř čočky na kyselo od Mirky Kuncmanové je úchvatný.
1: Děkuju.
0: Možná, že to na víkend navrhnu. Jako takový sobotní oběd, myslím, že s tím bude rodina spokojená.
1: Já si to klidně i v neděli dám.
0: Tak to byla čočka na kyselo. Mirko, máte už nějaký plán na příští pátek?
1: Mám jich několik. Mám něco z masa a mám něco sladkého. No, sladké jsme měli minulý týden. No, ale možná teď jsou ty jahody, možná, že se do toho sladkého pustíme
0: dobře,
1: znovu.
0: Budeme se na to těšit. Mirka Kuncmanová byla dnes ve studiu se svojí čočkou na kyselo. Příští týden po 9. hodině v pátek se zase budeme těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Do vašeho kraje John Lennon 11 minut před 9:30.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dnešní dopoledne jsme pro vás připravili Pavla Landovského a bude odpovídat na všeobecné dotazy.
2: Dobrý večer! Tak jsem tady. Vídeňský valčík a boháček. Dvě moje prokletí.
3: Budete fotit celou dobu, co? A radost.
2: Klidně fotě.
3: Ono to klape, ono jim to klape do těch mikrofonů, oni to natáčí. Víte, jsou to podnikatelé, oni věří, že si někdo koupí desku. No, chtěl jste být hercem od jak živa, ne.
2: A teď už vůbec ne.
3: Po zkušenostech posledních měsíců

0: už nechci být vůbec hercem. To dělám si blázny, no. Hercem jsem být nikdy moc nechtěl. Já jsem k tomu tak přišel trošku jako slepý houslím, že jo? Kde jste doma? Doma jsem v autě. Otázka od Zdeňka Svěráka. Kterého českého herce máte ještě raději než mě? Samozřejmě sebe, že jo? Jsou vám sympatické feministky? Ještě unisex, jestli tady někdo chce do toho zamotat, jo? No tak jo, unisex, mám je všecky rád, že jo? Ono to stejně není nic platný. Zpíváte si doma v autě a kde? Proč a proč ne? Zpívám si v autě a zpívám si takový tklivý staropražský písně. Já jsem sirotek, v Praze zrozený, otce nemám, matku neznám, jsem opuštěný. To si zpívám. Proč se v Čechách tolik krade, kde se oblékáte? Většinou v autě se oblíkám, ale kdy a kde jste se nejvíc styděl? No. Panovský, co byste dnes udělal jinak? Nic. Vším, čím jsem byl, tím jsem byl rád. To je Neruda, že jo? Ježíš, malý Adolf Šustík. Kdybyste byl Bůh, co byste nadělil Praze? Tedy policejního ředitele. To bych teda nadělil Praze jako vám Bůh. Vzpomínáte na spojáno, samozřejmě Jak se vám líbí pořad na televizi Nova Tabu? No tak, já bych, můj sen je, to mě udělala televize Nova velkou roz, kdyby zahořili do té bedny jednou Šmuclera. A Mirek Plzák mu kladl otázky, to by bylo.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, je 9:30. V Česku žije podle odhadů České Alzheimerovské společnosti přes 150 tisíc lidí s demencí. Jenom část z nich se ale léčí. Tým vědců vyvinul novou aplikaci, která počínající demenci pomůže odhalit. Podrobnosti se dozvíte za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzeum Českého lesa v Tachově zve na Tachovskou noc kostelů a muzeí. Vedle muzea je v netradičním čase otevřen i kostel na Nebevzetí Panny Marie a Tachovský zámek. Akce se koná v rámci celostátní noci kostelů a festivalu muzejních nocí. V Muzeu Českého lesa v Tachově můžete například mezi 17. a 19. hodinou zkusit netradiční prohlídku s hledáním neviditelných indicií vedoucích pokladu. Na noc kostelů zve i klášter v Kladrubech. Na programu od 18 hodin jsou například komentované prohlídky kaple všech svatých. V rámci festivalu Noc kostelů se v Hostounském kostele představí žáci a pedagogové základní umělecké školy Horšovský Týn. Komorní večer začíná v 18 hodin. Základní umělecká škola Dobřany láká na stezku městem pro předškolní děti s plněním úkolů. Start je na dvoře školy a začátek Budulínkovy stezky s cirkusovým dobrodružstvím je v 16:30. Akce potrvá do 18 hodin. Na plzeňské náplavce Trojmostí na řece Radbuze začíná festival River Sound. Festival nabídne přehlídku 6 nadějných kapel, které soutěží o koncert v Berlíně, finanční odměnu a nahrávku v profesionálním studiu. Festival potrvá do zítřka a koncerty po oba dva dny začínají v 17 hodin. Program před Jáchymovským kostelem svatého Jáchyma nabídne festival Řetízkárna. V 17 hodin tam začne vernisáží výstava Víra za ostnatým drátem. Na ní naváže beseda Jáchymovské peklo, československý gulag a večer uzavře koncert kapel Člověk krve a Číro na důchod. Takové jsou naše dnešní tipy pro volný čas. Přejeme vám příležitost.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Přejeme vám krásné dopoledne, 8 minut po půl desáté. Porucha paměti, zhoršená orientace nebo změny řeči můžou být příznaky demence. Nová aplikace DigiDiadem má usnadnit včasný záchyt prvních potíží. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí. Aplikaci vyvinul tým českých vědců, který ji představil na Západočeské univerzitě v Plzni.
1: Začneme jednoduchou instrukcí. Budete opakovat tato trojciferná čísla.
2: Paní Eva si vyzkoušela aplikaci. Jaké úkoly tam byly?
3: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
2: Jaký jste měla výsledek?
3: Pamatuju si, že vnuk mi řekl, že to bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie. Mě je přes 80, takže tak.
2: Podle neurologa Aleše Bartoše z fakultní nemocnice Královské Vinohrady vědci během vývoje aplikace zkoumali řečové projevy 300 lidí.
4: Na jedné straně to byly osoby, které byly zdravé, a to podle amerického neuropsychologického testu. A na druhé straně jsme vyšetřovali pacienty z naší ordinace v ambulanci pro poruchy paměti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a na třetí lékařské fakultě. A tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá výsledek od zdravé osoby a od postižené osoby.
2: Uživatel se může otestovat anonymně. Musí přitom odpovědět hlasem na 10 jednoduchých úkolů.
4: Aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
2: Jak ta aplikace může lidem pomoct?
4: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že ji má slabší nebo dokonce špatnou. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, což je v první řadě praktický lékař.
2: Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity říká, že smyslem projektu bylo digitalizovat papírové testy.
5: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní sběr dat a paralelně s tím jsme pracovali na vylepšení dílčích technologií.
2: Vědci by chtěli aplikaci využít i v jiných oblastech, třeba pro testování pacientů po cévní mozkové příhodě. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: viaje. Sí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Za 10 minut bude 10 hodin, do zpráv stihneme ještě kalendárium. Podíváme se třeba na jeden z největších sportovních stadionů na světě a připomeneme si také slavný pražský dům bytové kultury. Posloucháte rádio vašeho kraje, páteční dopolední program. Přejeme vám krásný den a příjemný poslech teď i se skupinou Holky a potom stihneme také třeba ještě slovenský Elán.

0: aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona, LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Rolnické náměstí v Plzni se od pondělí otevírá pro dopravu. Na Velkém Boleveckém rybníku v Plzni jsou tři nová mola. Připravovaný webový portál pro výstup má pomoci vězňům třeba s hledáním bydlení nebo práce. Čekejte jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Po rozsáhlé rekonstrukci se od pondělí 1. června vrátí doprava na Rolnické náměstí v Plzni. Oblast bude znovu plně průjezdná pro osobní auta i vozy MHD. Přes léto se budou dělat finální úpravy tak, aby bylo kompletně hotovo v půlce srpna. Jak uvedla Monika Krausová z magistrátu, do té doby bude na opravenou komunikaci zakázaný vjezd pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Objízdná trasa povede obousměrně po trase Lobeská, Šumavská, Uprazdroje, Rokycanská. Velký Bolevecký rybník v Plzni doplnila tři nová plovoucí mola. Na pláži Ostende nahradila původní nevyhovující konstrukci. Nová mola využijí příznivci plavání i vodních sportů, říká vedoucí oddělení vodního hospodářství správy veřejného statku města Plzně Martin Gregar.
3: Ty nový mola jsou dvě postraní, jedno hlavní. Ty postraní budou sloužit primárně pro návštěvníci, kteří budou třeba chtít využít pedalboard a jiný jako vodní hradovánky a takhle, aby se nemísili s tím hlavním davem. A to hlavní molo, to bude velký prostor, který bude mít na sobě ještě různý reliéfy.
2: Návrat na svobodu má vězňům usnadnit připravovaná platforma s názvem Pro výstup. Vývoj webového portálu zaštítili asociace organizací v oblasti vězeňství a vězeňská služba. Snaží se dostat služby k vězňům tak, aby se do společnosti začlenili a do vězení se nevraceli. V Česku je totiž dlouhodobě jedna z nejvyšších recidiv v Evropě. S čím by měl portál pomoci, říká plukovník vězeňské služby Jonáš Lučný.
4: Vězeňská služba má bezmála 300 spolupráci s cca ze 70 organizacemi nestátního sektoru. Je snaha o to, aby právě všechny ty oblasti měla ideálně pokryté, nicméně jsou tady silné regionální nerovnosti, například Morava není tak dobře zajištěná jako například Čechy.
2: Webový rozcestník budou až do konce léta testovat ve třech věznicích. Nabízí pomoc třeba s hledáním bydlení, práce, oddlužením, závislostmi anebo navazováním lepších vztahů s rodinou. Severoatlantická aliance bude posilovat obranu proti bezpečnostním hrozbám, včetně dronů. Na toto uvedlo na sociální síti X v reakci na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem. Podle rumunského ministerstva zahraničí stálo za úderem Rusko, které tím nezodpovědně eskaluje situaci. Bukurešť už si kvůli tomu předvolala ruského velvyslance. Kreml ani Kyjev se k dronovému incidentu zatím nevyjádřili.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů a na horách 21 až 24. Povane slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Horšovském Týně na Domažlicku v ulici doktora Edvarda Beneše bouralo nákladní auto s osobním. Na porouchanou odstavenou dodávku dejte pozor na dálnici D5 ve směru na Plzeň u Rokycan. A v Plzni na Slovanech začala oprava Květné ulice. Práce jsou rozdělené tak, aby co nejméně ovlivnili dopravní obslužnost. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Máme 4 minuty po 10. Po zprávách jsme pro vás připravili Anuka a také Václava Neckáře. A potom začneme tak trochu slavit významné životní jubileum dámy, která ve svém profesním životě vystřídala několik studií českého, tehdy československého rozhlasu, v tom plzeňském, pracovala v 50. letech. Počkejte si na povídání s paní Annou Košanovou.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Naším dnešním vzácným hostem je paní Anna Košanová. Narodila se 27. května 1926 a každý si jistě dovede spočítat, že v těchto dnech slaví své narozeniny. Paní Košanová, vítám vás u nás v rozhlase, dobrý den.
1: Děkuji vám za krásné přivítání a opravdu za velké překvapení.
0: Pojďme si v nadcházejících minutách vyprávět o vašem dlouhém a také velmi pestrém životě. Tak uvidíme, kam nás ten dnešní rozhovor zanese. Začneme v místě vašeho narození a to je Vinoř.
1: Vinoř u Prahy, dneska už je to Praha 9.
0: Ano, od roku 1974 součást Prahy.
1: Ano.
0: Paní Košanová, kde vás zastihl konec války?
1: Ve Vinoři. My jsme byli totálně nasazení studenti a válka skončila v tom 45. To jsme ještě byli mladí.
0: V roce 1947, teď jsme skočili o dva roky, už jste pracovala v Liberci.
1: My jsme byli taková parta, která se dala dohromady v tom totálním nasazení za války. Když válka skončila, tak jsme prostě tou partou zůstali. A byli to dva kolegové a tři děvčata.
0: Pracovali jste v rakouské pojišťovně?
1: My jsme tenkrát, když končila válka, dali žádosti asi na tři místa a první nám právě odpověděla ta rakouská pojišťovna Dunaj Concordia, tak jsme tam všichni nastoupili.
0: A do tohoto okamžiku Československý rozhlas vyhlásil konkurs na reportéry. A kamarádky vás tajně přihlásily. Vy jste o tom opravdu nevěděla, co je k tomu vedlo. Vy jste byla nějaká upovídaná?
1: To nevím, jestli upovídaná, ale rozhodně jsem se nebála na nic reagovat. Na to si vzpomínám. A to, že mě přihlásili, o tom jsem neměla tušení. Jenom jsem tak podvědomě konstatovala, že mě v určitou dobu jakoby víc hlídali. A když přišla pošta, tak vždycky někdo kolem mé kanceláře chodil. Až jednou se stalo, že mi kolegyně přinesla dopis a já hledím na obálce bylo Československý rozhlas. Tak mě to vyděsilo, co mě může psát Československý rozhlas. No a teďko otevřu obálku, v tom se otevřely dveře a ta naše parta vběhla do kanceláře. A já jsem v té chvíli ten papír jako odhodila, co to je, když já jsem se nikdy nehlásila. Ale když jsem je viděla, tak mi došlo, že oni mě přihlásili. Já jsem to okamžitě odmítla a dovedete si představit 20-letou mládež, a začali mě přemlouvat. A jedna, která mě dobře znala, začala říkat, máš pravdu, když to neuděláš, bude to nepříjemný, půjdeš. A v tu ránu já jsem se vzepřela a řekla jsem si, žádné prohry se nebojím, jdu do toho. A tak to začalo.
0: Vzpomenete si, o čem byla ta první reportáž?

udělat reportáž z té akce, která právě ten den v Liberci probíhala, a to bylo promítání dětských filmů v jednom kině odpoledne. Měla jsem to štěstí, že jsem kousek od kina potkala pána se dvěma malými dětmi, tak jsem ho zastavila, omluvila se, zeptala se, jestli o tom ví, tak všecko věděl, tak jsem si zafixovala, co mi vyprávěl, pak jsem šla do toho kina, tam jsem se zeptala na detaily a tak dále, když si to dovedete představit. No, přišla jsem do kanceláře, napsala jsem zprávu a bylo to. A čekali jsme. A když jsem přišla na řadu, tak ten vedoucí té zkušební komise vstal a řekl, že ho těší, že jsem to udělala. Já jsem tomu absolutně nemohla uvěřit. Já si vzpomínám na tu zprávu, kterou jsem udělala, že v ní akorát jedno souvětí, kde byla spojka, udělali tečku a udělali z toho dvě věty a vysvětlili mi, že to je kvůli nádechu. A večer tu zprávu vysílali jedinou z těch 23. A já si vzpomínám, jak jsem ten rozhlas poslouchala. Teď odříkali moji zprávu. Já jsem se tak zadumala a říkala jsem, a lidi ani nevědí, že jsem to napsala já.

0: Povídáme si dnes s paní Annou Košanovou, která slaví v těchto dnech své narozeniny. Takže už známe vaši cestu do rozhlasu. A možná, že bychom posluchačům také měli říci, že vy jste se potom, když už jste v rozhlasu pracovala, na jedné reportáži z vojenské akce seznámila s vaším budoucím manželem. Potvrdíte mi to? Je to správná informace?
1: Je to naprosto správná informace. A docela mě to pobavilo, protože mě nenapadlo, že na toto téma dojdem. A tam to ještě bylo totiž zajímavé tím, že dcera velitele té posádky byla trochu moje kamarádka a my jsme tam byli jediné jako dívky svobodné, jinak tam byly samé manželské páry. A jeden z těch důstojníků byl kamarád mého tatínka, tak se zdvořile přišel jako jenom zeptat, jak se mi tam líbí. A já, jak jsem byla trochu taková jako nebojácná na odpověď, tak jsem řekla ano, že se nám líbí a že nás hlavně těší ta taneční hudba, při které sedíme. A to byl pro něj povel, zahlaholil: pánové, sundejte snubní prsteny, mám tu dvě tance chtivé. A už to začalo.
0: V roce 1951 jste přišla do Olomouce a nastoupila jste do Olomouckého studia Československého rozhlasu, kde byl v té době ředitelem pan profesor Kanyza.
1: Ano.
0: Tatínek herce Jana Kanyzy, kterého všichni velmi dobře známe. Na čem jste, paní Košanová, v Olomouci nejčastěji pracovala?
1: Tak já jsem hlavně dělala reportáže a pamatuju se na ty dva chlapečky, syny pana profesora Kanyzy. A do dneška nevím, jestli ten menší byl Honzík nebo ten větší, ale oba byli nesmírně takový miloučcí, takový úžasně vychovaní. A na koho nikdy nezapomenu je paní Kanyzová. To byla dáma a to byla úžasná paní. Opravdu úžasná paní.
0: Teď asi budeme muset udělat trošičku skok, protože po Olomouci následovala mateřská dovolená.
1: Ano, ovšem. Dcera se mi narodila v květnu a já se pamatuji, že tenkrát potřebovali v Plzni prostě pracovníka a přeci jenom z těch reportáží ti kolegové a ty jsme všichni znali, tak mi nabídli, jestli bych nemohla té Plzni vypomoci. No a tenkrát doktor Mahler, skutečně světlo rozhlasové práce. Myslím, že všichni, kteří pana doktora znali, na něj také nemohou zapomenout. To byl člověk, který by asi dneska některým politickým reportážím dobré slovo neřekl. Ale nic, to nechci zdůrazňovat. Život se mění a svět pokračuje. Práce v Plzni byla nádherná a zdravotní důvody vedly k tomu, že jsem to musela ukončit.
0: Takže vy jste, jenom abychom to upřesnili, odešla do Plzně z Olomouce v roce 1954 a pracovala jste tady v plzeňském studiu Československého rozhlasu dva roky.
1: Dva roky.
0: A vzpomínáte na to v dobrém? Co se vám tak nejvíc z toho plzeňského působení vybaví?
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále. A přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takový mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy. A protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má, o sobě říká veškerou techniku, tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal stífe A jak jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají, my jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. Pardon, že to takhle říkám. No a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
0: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
1: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ránu opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase.
2: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž.

0: Povídáme si dnes s paní Anou Košanovou, která slaví v těchto dnech sté narozeniny. Tak já ještě za vás doplním, že v letech 1955 až 69 jste pracovala na různých místech ve Šternberku, v Holešově, v Kroměříži a po roce 69 jste se opět vrátila do Plzně, ale už ne do rozhlasu, pracovala jste v České pojišťovně jako likvidátorka škod.
1: Ano.
0: Řekla jsem to správně.
1: Ano, naprosto.
0: No a dneska jste babičkou a taky prababičkou. Kolik máte vnoučat a pravnoučat?
1: Vnoučátka mám 4, 3 děvčata a jednoho chlapce. Mám z nich obrovskou radost a pravnoučátek mám 7.
0: Mě taky vaše děti, váš syn s vaší dcerou prozradili, že jste připravovala vnoučata na různé zkoušky z češtiny a z němčiny, takže trošičku taky paní učitelka, babička.
1: Ano, na to bych měla krásné vzpomínky, kdyby tam nebyl takový škraloupek, kdy mi moje vlastní děti říkají, mami, a s námi si se neučil. A to mi vyčítají a já si to dovedu vysvětlit, říkám si, tenkrát to bylo o něčem jiném, jednak já jsem hodně roků dojížděla, bydleli jsme v Holešově a pracovala jsem v Kroměříži a to ještě byla doba, kdy ten autobus stavěl nějakých skoro 500 metrů od mého pracoviště. Takže ta cesta dobíhání a ráno jsem musela odjíždět už 6:30. Takže ačkoliv já jsem třeba v noci vařila, pekla a tak dále a děti spaly, tak ráno u nich byl tatínek, který to, co jsem připravila, jim dal. Odpoledne já jsem přijela až později a ve školce nebo v družině je vyzvedl tatínek. Tak si představte, že já, která jsem si myslela, že jsem byla vzorná matka, jsem se v mých 60 letech dozvěděla. No, mami, promiň, ty si nás nevychovávala, nás vychovával táta. To bylo překvapení, teda neuvěřitelné, ale musela jsem uznat, protože to bylo v době, kdy ty děti měly těch 8-10 let a opravdu ta základní škola, kdy tu mámu potřebují, tak mě skoro neviděli.
0: Musím říct, ještě jsem se k tomu nedostala, že nevypadáte na 100 let. Ani na ně nevypadáte, ani tak nepůsobíte v tom hlasovém projevu. Jak to děláte? To nám musíte vysvětlit, ten váš recept na takovýhle krásný fyzický i psychický stav.
1: Tak těžko se mi odpovídá, protože co jsem teď od vás slyšela, mi sebralo dech, ale nevím, asi je to tím, já jsem opravdu nikdy nekouřila, nepila. Já jsem měla svou rodinu ráda, měla jsem docela přísného tatínka, takže jsem věděla, odkud kam si, co může člověk jako dítě dovolit. Hodně jsem četla, takže i to na mě nějak zapůsobilo. A pak já musím děkovat Bohu a já nevím čemu všemu za to, že mám báječnou rodinu. Děti jsou prima, mají ohled na ty moje nedostatky, já vím, že jich je dost, ale oni to berou s humorem. Já se snažím, nemohu říct, že by mi to vždycky nějak vyšlo, ale myslím si, že jsem to doteďka zvládla. Že bych byla nějak zvláštní, tomu nevěřím, ale ještě do 10 umím počítat. Ještě si dokonce zpamatuju, co kdo kde napsal, no ale daleko víc jsem toho už zapomněla, to se přiznám. A dokonce, když už se přiznávám, tak musím říct, že se mi stalo, že jsem stála před fotografiemi mých dětí, vnoučat a pravnoučat a že jsem si na jednu pravnučku za Boha nemohla vzpomenout. To byl hrozný moment, ale nakonec to dobře dopadlo.
0: Paní Košanová, dovolte mi, abych vám za celý Český rozhlas popřála k tomu vašemu nádhernému jubileu všechno nejlepší. Ať vám slouží zdraví. Buďte pořád taková optimistická a veselá a čerstvá, jako jste nám to teď v tomhletom rozhovoru předvedla. Držte se a pokud někdy bude zase příležitost k setkání, tak já budu moc ráda. Díky a naslyšenou.
1: Já vám moc děkuji za všechno, co jste mi řekla. Děkuji a naslyšenou.

0: Posloucháte náš páteční dopolední program, za 6 minut bude 10:45. Lyžařský areál nádraží v Perninku na Karlovarsku rozšiřuje nabídku aktivit pro letní sezónu. Provozovatelé tam začínají stavět retenční nádrž. V létě se tam bude možné vykoupat, v zimě bude sloužit jako zásobárna vody pro zasněžovací systém.
1: Hezky areálu Pernik nádraží, právě těží stromy v okolí budoucí retenční nádrže. Na práci dřevorubců tu dohlíží správce areálu René Piller. Stromy, které stojí na místě nádrže, už jsou vytěžené. Proč musí pryč i ty z okolí?
2: Aby nebylo nebezpečí spadnutí stromu k nádrži nebo do nádrže.
1: Jsme kousek od sjezdovky, stojíme na místě, kde bude břeh nádrže. Pod námi jsou pařezy vzrostlých stromů.
2: Musí se vytrát pařezy a začne stavba samotné nádrže, kde se musí skrýt zemina. Pak se bude samozřejmě ještě vyhlubovat tak po 2-3 metry.
1: Tady bude začínat hráz?
2: Hráz povede tamhle ke svahu a bude dlouhá cca 60 metrů.
1: Jak bude vypadat?
2: Celý jezero bude vyskládaný kameny, aby tam nebyla vidět folie a bude jako přírodní.
1: Ski areál zaměřený hlavně na dětskou výuku má jednu asi 250 metrů dlouhou sjezdovku a rozsáhlý dětský park. Doteď na zasněžování používali drobnou nádrž pod viaduktem. Pokračuje majitel areálu Vladimír Bruna.
3: Stávající nádrž o kapacitě 150 kubíků byla nedostačující, takže teďka stavíme novou hráz, která má kapacitu 1800 kubíků a s touhle novou hrází bychom měli umět půlku sjezdovky vysněžit za 2 dny.
1: Dno nádrže budete muset částečně odtěžit. Co budete s tím materiálem dělat?
3: Tady v té levé části bychom chtěli udělat trať na skikros a v létě pro bajky.
1: Kolik to bude stát?
3: Vybudování té nádrže stojí nějakých 18 milionů a pak je ještě zhruba 4milionová investice do dalších kanónů na zasněžování a na ty zasněžovací tyče. Pro příští rok bychom u té nádrže chtěli postavit další atraktivní herní prvky na vodě. Chceme tam mít takový vor, po kterém děti budou moct ručkovat přes hladinu. Chceme tam mít plováky, ze kterých se bude dát skákat do té nádrže.
1: Nádrž bude hotová v říjnu. Měla by tak sloužit pro zasněžování už letošní zimní sezonu. Z Perninku v Krušných horách, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Speciální večer s názvem Peča Kuča zaplnil budovu Českého rozhlasu Plzeň jedinečnou atmosférou na téma vlny. Hostem byl také redaktor a hlasatel Karel Sedláček, který přímo během večera oslavil 85. narozeniny. Za pár minut vám řekneme víc, počkejte si na to.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Radio vašeho kraje a Věra Martinová, 11:15 a 4 minuty k tomu. Budova Českého rozhlasu Plzeň ožila ve čtvrtek večer speciálním večerem formátu Peča Kuča, který se tentokrát symbolicky věnoval tématu vlny. Výjimečným hostem programu byl bývalý redaktor a rozhlasový hlasatel Karel Sedláček, který v den konání slavil 85. narozeniny. Jaká atmosféra na místě panovala a jak na své rozhlasové okamžiky vzpomíná sám oslavenec, vám přiblíží následující reportáž.
1: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
2: Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.

0: jsem taky trošku dojat, protože ten dnešní večer je pro mě opravdu vyznamená. Je to tak trošku návrat ztraceného syna.
1: Happy birthday, milí Karle.
2: Během programu Peťa Kuča v budově Českého rozhlasu byl na téma vlny pozvaný také hlasatel Československého rozhlasu, který si odsloužil hrdinskou službu za mikrofonem v srpnu roku 1968, a to v den jeho 85. narozenin, kdy mu rozhlasáci a účastníci večera zaspívali. A David Jakš, ředitel regionální stanic, předal dort.
3: Pane Sedláčku, dovolte mi, abych vám jménem Českého rozhlasu a jménem toho slovenského všech regionálních redakcí Českého rozhlasu, co jich v České republice je, jménem celoplošných stanic a věřím, že i jménem našeho pana generálního ředitele, který samozřejmě o vás velmi dobře ví, nechává vás pozdravovat dnes večer. A věřím, že i jménem všech, kdo se tady dneska na tom báječném večeru sešli a podíleli, přejeme vám všechno nejlepší a myslím si, že tahle země potřebuje tak statečné lidi, jako jste vy.
4: To je opravdu figurka rozhlasáka, má tady opravdu mikrofon, jste mě dojali.
5: Karel Sedláček.
2: Já se musím zeptat paní Sedláčku, když jsme zavolali Karlovi, že bude tady hostem na vlnách Peťa Kuča, že byl spokojený?
6: Já myslím, že byl, že vždycky, když jako se někdo ozve a řekne, že by s ním chtěl mluvit nebo rozhovor, tak je Karel spokojený Sedláček, protože to po něm pořád je, jo, prostě ten rozhlas ho doprovází celý život, je spokojený.
2: Karel dneska slaví všechno nejlepší, 85 let, tak zní stále stejně.
4: No tak přece jenom pár let v tom hlase je poznat.
2: Rok 68, co vás napadne, tanky, anebo ta vaše služba tady v rozhlase?
4: Napadne mě především lidi, kteří stáli před tím rozhlasem, protože plzeňský rozhlas byl jediný, který mohl vysílat ze své budovy, ze svého pracoviště. Ty ostatní po republice museli vysílat z úkrytů a my jsme se tím nijak netajili, že vysíláme odsud z náměstí Míru. A Plzeňané, posluchači rozhlasu, přijeli bránit rozhlas.
2: Jiří Trnka
4: a Karel Sedláček.
2: Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Česku se večer otevřou kostely a kaple. Letošní noc kostelů nese motto odvaha. Problémy s pamětí může odhalit nová aplikace vyvinutá českými vědci. Bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 28 stupňů. Dobré dopoledne přeje Štěpánka Zíková. Už po 18. se dnes otevřou stovky kostelů, kaplí a modliteben po celém Česku při akci Noc kostelů. Letošní ročník ponese motto odvaha. Lidé si dnes mohou prohlédnout například kapli Švihovského hradu při svíčkách. Přístupná bude večer od 7:30 do 9:30. Letos skončila její tříletá rekonstrukce. Akce ale připomene i další událost, upřesňuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
2: Protože v letošním roce máme výročí 10 let od odlévání zvonu, tak přichystáme nejenom podívání se do noční kaple při svíčkách a zastavení se z toho okolního divokého světa, ale přichystáme i nějaké připomenutí toho odlévání v podobě fotografií nebo promítání filmu o tom odlévání zvonu.
0: Dnes v 18 hodin bude v kapli i bohoslužba. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Představil ji v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci, vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
3: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
0: Prezident Petr Pavel označil útok na obytný dům v Rumunsku za zcela nepřijatelný, napsal to na sociální síti X. Podle Bukurešti za úderem stojí Rusko, které v té době útočilo na Ukrajinu. Pavel zároveň podpořil apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď. Situaci odsoudil i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dodal, že Česko stojí při aliančních partnerech. Proti útoku se vymezilo i české ministerstvo zahraničí a zástupci opozičních stran.
1: Sport.
0: Francouzský cyklista Manier vyhrál v hromadném sportu 18. etapu Giro d'Italia. Dál vede průběžné pořadí Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů Jan Hirt zůstává 16. Dnes čeká peloton náročných 151 kilometrů. Cyklisté budou muset překonat i dva dolomitské průsmyky s výškou přes 2000 metrů.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 až 28 stupňů a na horách bude 21 až 24. Povane slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Plzeň dejte pozor na porouchanou dodávku. U Rokycan stojí v odstavném pruhu. Na silnici 1/20 u Plzně Černice se opravuje povrch vozovky a funguje tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A na silnici 1/21 u Boru na Tachovsku také pozor na opravy vozovek.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Dobrý den, v pátek 29. května, 4 minuty po 11. Po zprávách uslyšíte Karla Gotta, také Marii Rotrovou a potom se budeme znovu zabývat počasím trochu podrobněji. Zaměříme se nejen na to dnešní, ale i na to víkendové a myslím, že už teď můžu předeslat, že konečně trochu zaprší.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: počasí.
1: 11 minut po 11. začneme ještě dnešní předpovědí. Bude jasno nebo skoro jasno. Později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty dnes 25 až 28, na horách do 24 stupňů. Slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V sobotu bude převažovat oblačno. Ráno a dopoledne může být až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Odpoledne budou přehánky pravděpodobně četnější a lokálně se mohou objevit i bouřky. Večer budou srážky od severu postupně ustávat a zároveň začne i ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty v sobotu 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Mírný západní postupně severozápadní vítr do 6 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. No a teď nám ještě zbývá neděle, většinou velká oblačnost, zpočátku ojedinělé občasný déšť, během dne budou od jihozápadu přibývat přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Mírný západní vítr od 2 do 5 metrů za sekundu v bouřkách přechodně zesílí. Předpokládané množství srážek 3 až 8 mm, v bouřkách a silných přehánkách 10 až 20 mm. Ať se vám víkend vydaří bez ohledu na počasí.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Přejeme příjemný páteční poslech v našem seriálu Místopis západních Čech. Se dneska podíváme do města Nýřany. Jejich spolkový život je tam opravdu pestrý, zvlášť co se týče různých sportovních spolků. Nenechte si ujít podrobnosti už za chviličku, ještě před půl dvanáctou.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Seriál o životě v obcích se zajímavými názvy.
1: Přesný rok první písemné zmínky neznají. Mají tam novorenesanční radnici, kostel svatého Prokopa a barokní kapličku, která stojí na původní návsi. Řeč je o městě Nýřany na severním Plzeňsku. Teorii o původu názvu řekla Anděle Blaškové, starostka města, za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová.
2: O tom, proč se naše město jmenuje právě Nýřany, panuje řada dohadů a teorií. Historici se nejvíc shodli na tom, že název našeho města vychází ze slova Nýřany, tedy nora. Podle toho bychom tedy měli být obyvateli žijícími v norách. Jestli je to pravda nebo ne, to opravdu nevím, ale dnes už v každém případě v norách nežijeme.
3: Jaká je historie města? Zaměříme se na první písemnou zmínku. Kdy byla a při jaké příležitosti k ní došlo?
2: První písemná zmínka o Nýřanech je z roku 1272 ve zvláštní listině, kterou papež Řehoř X. Klášteru v Chotěšově potvrzuje jak nový majetek, tak všechny dřívější statky. Tam právě mezi 22 vesnicemi, které klášteru daroval kníže Hroznata, je i ves Nýřany, tedy Nýřany. Podle některých pramenů byl ale rok 1272 stanoven chybně a má jít až o rok 1273. Další prameny potom zmiňují existenci vesničky Nýřany ještě před tímto letopočtem, tedy ještě před založením kláštera v Chotěšově, které je uváděno některými historiky v letech 1195 až 1197 a podle novějších historiků pak v letech 1202 až 1210. Přesný rok první zmínky tedy vlastně neznáme.
3: Z pamětihodností, které se ve městě nacházejí, můžeme jmenovat novorenesanční radnici z roku 1885 s malovaným stropem v obřadní síni.
2: Zajímavostí je, že radnice byla postavena ještě před povýšením Nýřan na město, to bylo až v roce 1892. Dále u nás máme kostel svatého Prokopa, ten stojí na Masarykově náměstí, je postaven v pseudogotickém slohu a byl postaven obcí v letech 1903 až 1904.
3: Na původní návsi se pak nachází barokní kaplička.
2: Ta původní kaplička ze 16. století se bohužel nedochovala. Znovu byla postavena v 18. století. Potom bohužel chátrala a nejvíc utrpěla při výstavbě nového sousedního sídliště v 80. letech minulého století. Proto byla v roce 1991 z prostředku města opravena a následně znovu vysvěcena a zasvěcena svatému Václavu. Vedle kapličky se nachází socha svatého Jana Nepomuckého. Tato plastika je z roku 1862. Původně stála poblíž křižovatky silnic ve směru na Plzeň a město Touškov, ale byla přemístěna na vhodnější místo vedle barokní kapličky.
3: Seznamuje se zdejšími pamětihodnostmi starostka města za Sdružení nezávislých kandidátů Nýřany 2022 Pavlína Cajzová. Největší kulturní akce je tady Den města Nýřany, který letos připadne na 20. června. Pro turisty je zde zajímavá například přírodní rezervace Janovský mokřad. Nýřan, Anděla Blašková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Vaby Daněk, 2:02. Na Tachovsku v sobotu oživí zaniklou obec Pastvina, nebo německy Heldrod. Podrobnosti přidáme po písničce.

0: Na Tachovsku poblíž hranic s Německem si můžeme už zítra připomenout historii a osud další zaniklé obce. Tentokrát Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce spolu s dalšími partnery oživí vesnici Pastvina, německy Heldrot, mezi obcemi Studánka a Lesná. Osada po poválečném odsunu nebyla dosídlena a z původních desítek chalup zůstala jediná. V ní žil desítky let neodsunutý obyvatel, hodinář Ferdinand Holik. Taky jeho životní příběh zítřejší festival uprostřed příhraničních lesů připomene. Na hodináře z Pastviny vzpomíná například Zdeněk Uhlík z Lesné.
1: Pan Holík žil na tenkrát, co to mu říkalo Heldrot, dneska se to označuje jako Pastvina, a k nám do Lesné chodil do obchodu nakupovat si základní potraviny. Můj otec byl vedoucí té prodejny.
2: Takže jste pana Holíka viděl?
1: Viděl jsem ho, no, samozřejmě, ale už je to 45 let.
2: Co si tedy vybavujete?
1: No, vybavuju si staršího pana, který chodil zásadně pěšky, nosil takový zelený ten hubertus, ale ten zkrácený, batoh na zádech samozřejmě, takový ten klasický batoh, takový ten pašerácký. A byl známý tím, jak opravoval hodiny a hodinky, tak on od zápěstí až po loket měl vždycky ty hodinky vypáskovaný. Lidi ho znali a ty hodinky si k němu dávali opravovat a on si je zřejmě teda dával na tu ruku a zase potom, když je opravil, tak jim je vrátil. No.
2: Takže měl celou paži plnou hodinek.
1: Jedny vedle druhých. No. Aha. Jako kluci jsme samozřejmě na tom Heldrotu taky párkrát byli. Byli jsme i uvnitř, zcela legálně s ním. A v té místnosti, kde pobýval, tak měl opravdu kolem dokola samé hodiny. A co si ještě pamatuju, tak on choval kozy a měl kozla a ten kozel správně klasicky smrděl.
3: Hodináře z hor si můžou lidé připomenout při rodinné procházce, která startuje v sobotu v 9 hodin od Tachovské Rychty. V doprovodu mul půjdou lidé přes Studánku až na Pastvinu. Tam se areál otevře v 11 hodin. Jak upřesnil Matouš Horáček z pořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce, na místě bude třeba kinokavárna.
4: V kinokavárně budeme promítat sérii několika dokumentárních filmů, které se věnují právě vysidlování a dosidlování pohraničí.
3: Slavnostní zahájení bude ve 13 hodin. Odpoledne jsou pak v plánu besedy s pamětníky i s odborníky, a to na téma vysidlování a dosidlování pohraničí. Ve 14.15 farář požehná obnovené kapli svatého Vojtěcha. Požehná i boží muka,
4: který byl kompletně zrekonstruovaný vlastně díky práci lidí v obci Studánka.
3: I na Pastvině organizátoři označí místa, kde stávaly budovy. Výstava bude tentokrát i ozvučená.
4: Když to uvedu na příkladu třeba té chalupy toho Ferdinanda Holíka, tak víme, že choval slepice, choval kozla, byly tam samozřejmě z ní ty hodiny, takže to jsou typické ruchy vlastně pro ten prostor té chalupy.
3: Na místě bude také občerstvení a dětský koutek.
4: Lidé budou mít možnost přímo v tom místě přespat ve svých stanech a bude tam společný oheň.
3: Na Pastvinu můžou lidé přijít pěšky nebo přijet na kole po naučné stezce. Pod Pastvinou bude připravené také parkoviště pro auta. Jezdit bude i kivadlový autobus od Tachovské Rychty přes Studánku až na místo zaniklé obce. Z Pastviny Lukáš Milota, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo nějaký jiný životní boj, kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Oni jsou situace, kdy musí člověk prostě v životě zapojit všechny síly, které má, a bojovat. To je téma dnešní noční linky. Na vaše názory a příběhy se těší Jitka Lukešová a začínáme po 23. hodině. Ještě za pár minut úplně jiné téma. Víte, že před klíšťaty vás mohou ochránit i některé druhy koření? Co si vzít sebou z kuchyně do lesa? To za chviličku prozradí Jarka Vykoupilová. Počkejte si.

0: Babské rady.
1: Přinesli jste si z procházky domů klíště? Co nejrychleji ho odstraňte. Čím kratší dobu je přisáté, tím menší je riziko přenosu případné infekce. Při odstraňování není vhodné klíště potírat olejem, krémem ani alkoholem. Mohlo by se začít dusit a do rány vypustit více infekčních látek. Nejlepší je použít pinzetu nebo speciální kartu na klíšťata. Klíště uchopte co nejblíže u kůže a pomalým tahem ho vytáhněte. Není důležité, zda s ním mírně pootučíte, hlavní je netlačit na jeho tělo. Vždy je dobré připomenout si prevenci. Při plánovaném pobytu v lese nebo vysoké trávě dbejte na dlouhé oblečení i použití repelentu. Pomůže třeba i hřebíček, který si můžete dát nejen do kapes, ale i do bot. Rychlým řešením může být feniklový čaj v rozprašovači, jeho vůně klíšťata odradí. Podobně funguje také aromatická levandule v kombinaci s rozmarínem.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Zpráva Šumavského parku připomíná turistům, že koupání v ledovcových jezerech je zakázané. Strašice na Rokycansku schválili spolkovou činnost v regionu. Czech Invest podpořil expanzi českých startupů do zahraničí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Dobré páteční poledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech, v minulosti dokonce opakovaně, na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí zprávy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Dodává taky, komu můžou lidé koupající se v jezeru uškodit.
2: V jezerech je velmi citlivý ekosystém, jsou tam velmi vzácné druhy kytek, jako jsou například zevar úzkolistý nebo šídlatky, a vlastně ty zrovna rostou v těch příbřežních oblastech, které můžou lidé mechanicky poškodit.
1: Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Dotaci přes 2 miliony korun pro spolky v regionu schválili zastupitelé Strašic na Rokycansku. Nejvyšší část peněz využije místní sportovní spolek Spartak, podporu ale získají i kroužky pro děti a mládež nebo sdružení znevýhodněných osob. Na svůj provoz dostane finance z rozpočtu Strašic taky třeba sbor dobrovolných hasičů v Těních, pokračuje starosta Strašic Jiří Hánr z ODS.
3: Kromě hasičů podpoříme třeba zahrádkáře, rybáře, sportovce a chovatele. Nebo unikátní dopravní muzeum ve Strašicích a část rozpočtu míří i do hospice svatého Lazara nebo do klubu vojáků v záloze.
1: Státní agentura Czech Invest podpořila v prvním kole programu akcelerace startupů 90 začínajících českých firem. Jejich snahu o vstup na zahraniční trhy podpořila celkem 160 miliony korun. Podle generálního ředitele Czech Investu Jana Michala tyto prostředky startupům pomáhají překonat takzvané údolí smrti, než získají první klienty.
4: To znamená formou menšího grantu, no a potom pomáháme také napojováním na mentory, to znamená lidi, kteří už mají zkušenost vlastně z podobného druhu biznisu.
1: Program akcelerace startupů financoval Czech Invest z Národního plánu obnovy, tedy z unijních peněz. Jedna firma mohla získat maximálně 2 miliony korun. Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Počítá s tím vládní novela, o které dnes rozhodují poslanci na mimořádné schůzi. Částečný přesun agendy na úřady práce kritizuje opozice. Třeba podle hnutí STAN jsou přetížené a taky na nich chybí lidé pro školení k poradenství o podpoře bydlení. Vládní novela taky zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Sport. Tenistka Karolína Muchová zabojuje dnes na Roland Garros od 13 hodin o postup do čtvrtého kola. Někdejší semifinalistka antukového grandslamu se utká se Švýcarkou Teichmannovou. S tou má vyrovnanou vzájemnou bilanci 1-1 na zápasy. O půl hodiny později nastoupí Marie Bousková proti Miře Andrejevové. Počasí. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte s kolonou už od 9. kilometru. Přejeme vám cesty bez nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
5: Telefonní číslo 221 554 222 už je vám k dispozici, můžete začít telefonovat a pokud jste vzkaz poslali e-mailem a nebo ho teprve pošlete, tak ho samozřejmě v nadcházející hodině taky 100% vyřídíme. Tady je Iva Kokešová, přeji vám hezké odpoledne a příjemný poslech. Těším se na vás.

Rádi bychom zaslali touto cestou blahopřání a písničku našemu členovi, panu Petrovi Blahníkovi z Meclova k 65. narozeninám. Štěstí, spokojenost, dobrou náladu a hodně zdraví do dalších let přeje výkonný výbor aktivu zasloužilých hasičů okresu Domažlice.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, páteční písničky pro vás a je tady další mailový vzkaz. Prosila bych o písničku Butterfly od Jiřího Štědroně pro sestru Janu a bratra Jirku a posílám jí také všem posluchačům a přeji hezký den. Marie.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Anna Znýřan. Dobrý den.
1: Dobrý den. Paní redaktorko, já mám k vám strašnou prosbu, jestli byste mohla zahrát paní Božence Bitmanové Znýřan ze Sklárny k jejím zítřejším narozeninám, které slaví, a popřála bych jí strašně moc zdraví, štěstí, pohody a ještě další let ve spokojenosti. A to jí přeje kamarádka Anny.
0: No a písnička je připravená.
1: Ano, písničku je to. Děkuji vám moc.
0: Mějte se krásně, zdravíme do Nýřan a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Další písničku si vybere paní Věra z Blatnice. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, dobrý den. Jenom bych jsem chtěla pozdravit všechny posluchače i obsluhující a poněvadž nám končí krásný měsíc květen, tak ještě vzpomínku na něj písničku jenom tak pro všechny na ten květen.
0: Děkuji vám. Jmenuje se V máji a je to Karel Gott.
1: Ano, děkuji vám.
0: Rádo se stalo, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Tady je Český rozhlas Plzeň, páteční písničky pro vás a další mailová gratulace. Manželé Zdenička a Jiří Sobkovi slaví 45 let společného života. Hodně zdraví, lásky a mnoho dalších hezkých chvil přejí dcery Hana a Martina s rodinami a všichni Vébrovi.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba?

Tady je Český rozhlas Plzeň a další mailový vzkaz. Zahrajte prosím Evu Farnou pro naše vnučky Sofinku a Barunku Havelkovi z Plzně. Písničku Jen tak pro radost posílají babi Maruš a děda Vláďa.

0: Na telefonu teď máme pana Jiřího ze Štítovek. Zdravím vás, hezké odpoledne přeju, dobrý den.
1: Hezké odpoledne taky. A já bych to chtěl nechat zahrát pro všechny spolužáky, kdy jsme měli minulý týden zaraz po Střekově u Adamu a vybralo se nějakého toho spáleného. A děkuji za zahrání a zdravím vás všechny v rozhlase. Petr... Říkáte, že chvátáte s časem, no, tak já chvátám taky.
0: Petr Spálený je připravený. Já jsem chvátala jenom proto, že Eva Farná zpívala strašně rychle a hrozně se to blížilo ke konci, ale nakonec jsme se domluvili na písničku. A jak se vydařil, Jirko, ten váš sraz?
1: Úplně v Píchově.
0: Povedlo se.
1: Sešlo se nás tam asi 30 lidí, to nebývá často. Je nám 72 let, jo, takže to...
0: Takže to bylo dobré.
1: Bylo to dobrý.
0: Výborně. Tak jo, tak se mějte krásně, někdy zase zavolejte a naslyšenou.
1: Vy taky se mějte krásně a děkuju za zahrání. Naslyšenou.

Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje František. Dobrý den, zdravím vás.
1: Dobrý den, zdravím Rádio Plzeň a všechny kolegy, co sedí vlastním miláčkům, dálkovým řidičům a autobusu a podobně, a aby nezapomínali na svý drahý polovičky a nedopadli jednou jako Josef Laufer.
0: A Františku, kde vy se zrovna teď nacházíte? Upřesníte trochu?
1: No, v křivoklátských letích.
0: Mm-hmm. Tak dobře, tak šťastnou cestu, dobře dojeďte a Josef Laufer je připravený. Naschledanou.
1: Ano, děkuju a naslyšenou.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Už bude jedna hodina, posloucháte Český rozhlas Plzeň, počkejte si na naše aktuální zprávy. No a po 13. vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Iva Kokešová se loučí, přeji vám hezké odpoledne, příjemný poslech, krásný víkend a příště se těším na slyšenou.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň

0: Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Sledovat Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
2: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
2: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
3: Český
0: rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Do celorepublikové akce Noc kostelů se v Plzeňském kraji zapojí desítky míst. U Černošína na Tachovsku ode dneška čekají na řidiče dopravní omezení. Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Akce Noc kostelů dnes zpřístupní na 144 památek v Plzeňském kraji. Hned tři z nich můžete navštívit v Kašperských horách na Klatovsku. Program v kostele svaté Markéty přiblíží kulturní referent města Kašperské hory Radek Nakládal.
4: Tam to začíná vlastně ve 2 hodiny obrázkovým orientačním během pro malé i velké, pak je tam komentovaná prohlídka od 3, prohlídek tam bude ještě trochu více, výstup na zvonici k hodinám, pak také je koncert žáků základní umělecké školy v kostele přímo v 5 hodin a koncert na violončelo písničkáře Pavla Čapka v 7 hodin.
3: Začaly práce na silnici 2. třídy mezi Krásným údolím a Černošínem na Tachovsku. Rekonstrukce potrvá 3 měsíce a vyžádá si částečné uzavírky. Pokračuje mluvčí správy a údržby silnic Plzeňského kraje Helena Frintová.
5: Práce budou probíhat na úseku dlouhém zhruba 2000 metrů. Oprava zahrnuje například odstranění stávajících poškozených vrstev vozovky, sanaci trhlin a pokládku nového asfaltového povrchu. Stavební práce se dotknou i přilehlého mostu.
3: Celá rekonstrukce vyjde na 15,5 milionu korun. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezi čtvrtletně, a to o 0,2%. NATO je po dopadu ruského dronu v Rumunsku připravené bránit svoje území, řekl to šéf aliance Mark Rutte. Incident odsoudila i Evropská komise a některé západní země, včetně Česka. Stroj zasáhl obytný dům ve městě Galaci ve chvíli, kdy ruská armáda v noci útočila na Ukrajinu. Rumunské úřady hlásí 2 zraněné.
0: Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla na mítinku ve Francii překonal vlastní český rekord na 50 metrů znak. Časem 24,43 sekundy zlepšil maximum z loňského mistrovství světa v Singapuru o 9 setin. Celkově pak Knedla skončil 2. za Rusem Samesenkem.
0: Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer začne od severozápadu přibývat vysoká oblačnost, nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Fouká slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr, rozptylové podmínky dobré a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 ve směru na Prahu je kolona, tvoří se už od Loděnice od 9. kilometru. A na dálnici D5 u 69. kilometru u Letkova ve směru na Rozvadov probíhají práce na údržbě mostu. Projíždějte tam opatrně. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
7: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
6: Tolik zajímavostí?
7: Ano, ano, spoustu věcí.
6: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
7: Protože dnes máme téma přechodné...
6: Špatné vidění.
7: Vidění.
6: Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cejdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. A, ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já ano. jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších zatím, důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 ano, metrů, 20 stop, pokud ano. si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které další mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco
2: můžeme.
0: Takové přijde.
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako

0: problémečků.
1: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
0: u těch
1: třeba,
0: očí já nevím, nejčastěji.
1: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
0: Ano.
1: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
0: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
1: Namáhají moc oči.
0: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici. A tady to může být předzvěst migrény.
1: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také, proto živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano, tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den, no. A potom poslední dotaz, kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: no, ale ono to
0: zůstává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... se mi tak šedé zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým a furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak je už bez jakýchkoliv jako těchto.
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, jen už to poradil bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No jo.
0: Zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste mrkání a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
4: Je mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne.
4: Naschledanou.
1: Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada,
1: no.
0: ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně.
1: Ano.
0: Posloucháte, paní doktorko?
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden, 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně. Takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: tak o záření.
1: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
2: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitro oční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
1: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
2: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
1: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
2: Ano.
1: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
2: Naschledanou.
1: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Chátrající mosty přes Otavu u Dlouhé Vsi nahradí jeden nový. Starý Plzenec hostí odbornou konferenci o významu města v českých dějinách. Zůstat na svobodě pomáhají vězňům hlavně programy neziskových organizací. Zítra čekejte převážně oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky a teploty budou do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Na Šumavě začíná stavba nového železobetonového mostu přes Otavu u Dlouhé Vsi. Přijde na 137 milionů korun a nahradí tři staré mosty, které už jsou v havarijním stavu.
2: Nový most na silnici druhé třídy směrem na Hartmanice vznikne proti proudu řeky nad těmi současnými a po jeho dokončení staré mosty půjdou k zemi. Podle vedoucího přípravy a realizace akcí správy a údržby silnic Radka Kadlece potrvají práce 20 měsíců. Řidiči budou úsekem projíždět jedním jízdním pruhem a dopravní omezení začnou platit během několika dnů. Z Dlouhé Vsi Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Starý Plzenec si po celý rok připomíná 1050 let od první zmínky o hradu Plzeň. Součástí je i dnešní odborná konference Via Antika Pilsna. Město ji připravilo ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni. Hlavním tématem bude připomenutí významu starého Plzence v našich dějinách, říká nezávislý starosta Jan Eret.
3: Přednášky předních odborníků zaměřených na historii, archeologii, sakrální památky a zazní i přednáška z mé strany o budoucnosti a o rozvoji města Starý Plzenec. Součástí programu bude také slavnostní koncert a společné setkání.
0: Chystaný webový portál s názvem Pro výstup má pomoct bývalým vězňům, aby zůstali na svobodě. Podle asociace organizací v oblasti vězeňství se totiž do vězení vrací 7 z 10 propuštěných lidí. Portál jim má pomoct s nalezením podpůrné služby některé z neziskových organizací. Vysvětluje to ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: Cílem platformy je nejenom, aby tam rychle našli dané služby, ale aby se k ním vlastně dostali co nejdříve už ve výkonu trestu, aby se jim podařilo navázat vztah s tím terapeutem, s tím pracovníkem a po propuštění, aby ti lidé vlastně na sobě dál pracovali.
0: Jejich nabídka služeb pomáhajících vězňům i její kvalita se totiž mění region od regionu. Sport. Českým vodním slalomářům dnes začíná sezona světového poháru v Tacenu. Vít Přindiš a Jiří Prskavec ve Slovinsku nejsou, protože se připravují na příští zastávku elitního seriálu v pražské Troji a blížící se mistrovství světa. Martina Sadková, která vstoupí do závodu na kánoji v sobotu, nad vynecháním úvodu světového poháru ani nepřemýšlela.
5: Já jsem spíš závodní typ, takže já ty závody využívám k tomu, abych se pořád zlepšovala v tom závodním procesu a ty tréninky jsme tady měli, mě sedí i změnit charakter vody. Mistrovství světa máme už za relativně krátkou dobu, takže těch závodů už nezbývá moc a přijde mi to jako dobrý starter. Počasí.
0: V noci čekejte většinou skoro jasno, postupně přibude oblačnost a kránu se může na severu kraje výjimečně objevit i slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů, v údolích při zmenšené oblačnosti až 9, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra bude převažovat oblačno, ráno a dopoledne může být až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Odpoledne lokální přehánky a bouřky. Večer srážky ustanou a začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ve směru na Prahu počítejte s kolonou už od 9. kilometru. Přejeme vám cesty bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: pěkné páteční odpoledne vám přejeme z Českého rozhlasu Plzeň a před námi je víkend, tak si ho určitě užijte. Každý den vám nabízíme vědění, co v učebnicích nebylo a dnes se vydáme za pražským jezulátkem. Zajímavosti o této sošce nám řekne Martin Písařík. Budeme samozřejmě taky hrát písničky, lahutky vám k odpolední kávě přinese kapela Divokej byl a tohle je Ivan Hlas. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhla z jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Poslouchejte dál naše vysílání. Nabídka přijde už za pár minut. Teď přichází hudební nabídka, dáme si kapelu Kryštof s písničkou Naviděnou.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Gott vám dělal společnost v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Za 5 minut bude 14:30.
1: Tipy pro volný čas.
0: Muzejní noc a noc kostelů se dneska koná ve Stupně od 19 do půl 11. V K21 se můžete podívat na výstavu manželů Holubových Houpací kůň. Najdete tam taky stálou výstavu Stará vesnice a samozřejmě, že se můžete zajít podívat do místního krásného kostela. A nezapomeňte ani na železniční muzeum na nádraží ve Stupně. Na samotnou akci vás přímo z Plzně doveze motorový vůz Hurvínek. Z Plzně do Rokycan odjíždí ve 20:03, z Rokycan dostupná ve 20:51, no a zpátky do Plzně se dostanete taky s Hurvínkem. Ze Stupna je odjezd naplánovaný na 10:30, tedy 22:30. Muzeum Českého lesa v Tachově zve na Tachovskou noc kostelů a muzeí. Vedle muzea je v netradiční čase otevřen i kostel na nebevzetí Panny Marie a Tachovský zámek. Akce se koná v rámci celostátní noci kostelů a festivalu muzejních nocí. V Muzeu Českého lesa v Tachově můžete například mezi 17. a 19. hodinou zkusit netradiční prohlídku s hledáním neviditelných indicií vedoucích k pokladu. Na noc kostelů zve i klášter v Kladrubech. Na programu od 18 hodin jsou například komentované prohlídky kaple všech svatých. V rámci festivalu noc kostelů se v Hostounském kostele představí žáci a pedagogové základní umělecké školy Horšovský Týn. Komorní večer, program začíná v 18 hodin. Základní umělecká škola Dobřany láká na stezku městem pro předškolní děti s plněním úkolů. Start je na dvoře školy a začátek Budulínkovy stezky s cirkusovým dobrodružstvím. Sraz je v 16:30, akce potrvá do 18 hodin. Na plzeňské náplavce Trojmostí na řece Radbuze začíná festival River Sound. Festival nabídne přehlídku 6 nadějných kapel, které soutěží o koncert v Berlíně, finanční odměnu a nahrávku v profesionálním studiu. Festival potrvá do zítřka a koncerty začínají vždy po oba dva dny v 17 hodin. Na noc kostelů je na programu také v kostele svatého Jiří na Přimbě, kde je naplánováno například hudební vystoupení i volná prohlídka. V noci kostelů se připojuje taky věštínská kaplička v oblasti Strašín Věštín. K programu od 18 do 21 hodin je třeba prohlídka kapličky a povídání o historii a opravě. Tolik tedy tečka za nabídkou muzejních nocí a noci kostelů v našem kraji, tak si určitě vyberte podle vašeho gusta. No a ať se vám dnešní večer líbí. Tady je kapela ABBA, Waterloo.

Takhle vám hraje Český rozhlas Plzeň na vaší páteční cestu domů z práce a nebo už dokonce na víkend. Za zakladatele muzea v Blovicích je považován František Raušar, který ve městě působil jako ředitel chlapecké školy. Jaká je historie muzea a jaké si tam můžete prohlédnout stále expozice, to také zjistíte z našeho vysílání.

0: Dnešní turistický tip nám představí zámek Hradiště a s ním související muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích. Na místě, kde v současné době zámek Hradiště stojí, kdysi stávala gotická tvrz. Po dobu renesančního zámku objekt získal v 16. století. Na začátku 18. století se uskutečnily na zámku dvě velké barokní představby. Další detaily dodává redaktorka Anděla Blašková.
1: Do podoby zámku se zapsal i zásah jednoho z jeho nejznámějších majitelů, hraběte Jana Nepomuka Karla Krakovského z Kolovrat, zvaného Hanuš, který jej podrobil v polovině 19. století klasicistní přestavbě. Nynější podoba zámku je novogotická. Detaily o historii objektu poví Michal Červenka z Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích.
2: Z rodů, které známe jako majitele zámku Hradiště, původní tvrze, tak jsme v polovině 16. století a to byl rod Hradišťských z Hořovic. Pak v 17. století získávají majetky Karlové Cesvárová a tato rodina drží Hradiště během toho 17. století, kdy se majetky potom dostávají během 18. století do rukou významnější české šlechty a to byly krakovští z Kolovrat. Byla to jedna z větví této slavné rodiny českých šlechtických rodů a tato rodina držela zámek, budoucí zámek, protože on byl samozřejmě několika přestavován a poslední podoba pochází až ze 70. let 19. století. Zámek prodělal řadu změn, takže stále je dominantou regionu Blovicka.
1: Na zámku sídlí muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích, které tam ale nebylo vždy.
2: Blovické muzeum jako takové, sbírka začala vznikat od roku 1913. První výstavní sál byl otevřen až ve 40. letech 20. století a bylo to v domě zakladatele muzea Františka Raušara. To muzeum později fungovalo jako okresní od 60. let 20. století a v současnosti tedy sídlí v jiné budově právě v zámku Hradiště. Z toho původního domu Františka Raušara se přestěhovalo po roce 2000.
1: František Raušar žil v letech 1857 až 1941. V roce 1913 při okrašlovacím spolku v Blovicích zřídil muzejní odbor, který se stal v roce 1936 členem Svazu českých muzeí v Praze. Po smrti Františka Raušara přijalo muzejní sbírky město Blovice. V roce 1960 bylo Raušarovo vlastivědné muzeum přejmenováno na okresní muzeum v Blovicích. O 16 let později pak na okresní muzeum Plzeňjih se sídlem v Blovicích. A od roku 2003 už nese název Muzeum Jižního Plzeňska v Blovicích. Současné muzejní stálé expozice se zaměřují třeba na lidový kroj, lidovou architekturu, na zakladatele muzea Františka Raušara, ale i na jiné.
2: Máme tam i expozici zaměřenou na šlechtický interiér, takže samozřejmě i připomínáme šlechtické majitele zámku. Určitě musím zmínit i galerii Milana Knížáka. Tam má vlastní sál, který obsahuje jeho díla, takže my tam i prezentujeme jeho z těch počátky Blovicích a jeho dílo v současné i samozřejmě v tom kontextu Blovic. A také musím zmínit, máme pravidelné výstavy, které obměňujeme, takže určitě vás chci pozvat. Je to výstava Loutky mistra Klášterky a Křehká krása.
1: O muzeu Jižního Plzeňska v Blovicích řekl podrobnosti Michal Červenka. Muzeum má otevřeno kromě pondělí denně a to od 10 do 17 hodin. Anděla Blašková, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Jižním Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Kapela Mandražená se dovedla k pátečnímu rozhlasovému tržišti, je tedy otevřeno, tak volejte na číslo 221 554 222. Můžeme začít prodávat, kupovat a měnit a jste první na řadě. Pěkné odpoledne.
4: Dobrý den. Já bych prodal dámský elektrický kolo s nákupním vyndovacím košíkem. Stáří 2 měsíce. Je to nevhodný dárek. Jinak všechno perfektně funguje, ještě ani zaprášit se nestačilo. A je to na čísle 721 564 622.
3: A lokalitu jste říkal?
4: A jsou to Soběkury, neříkal.
3: Soběkury, 721 564 622.
4: Ano, jste se tak.
3: Výborně. Moc krát děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou. To byl tady první inzerant a vy budete pokračovat s tím dalším. Pěkné odpoledne.
5: Dobrý odpoledne, přeju. Já bych prodal 3 okna křídla plastový rozměru 57x47 a jsou zdvojený skla. Za další bych prodal 2 dveře 60, 2/3 skla a 1/70 plný. Jsou barvy bílé. A pak bych prodal kabel gumový, motorový, dílka 28 metrů. A je to na telefon číslo 737 510 773. Moc krát děkuju.
3: A místo, odkud jste?
5: A je to Královicko.
3: Královicko, tak já zopakuju jenom číslo 737 510 773.
5: Jo.
3: Výborně, taky moc krát děkujeme, naslyšenou, do třetice všeho dobrého bude váš inzerát, povídejte, dobrý den.
6: Dobrý den, já bych sem za odvoz daroval akvárium, bylo by asi vhodnější jako terárium, protože už je starší a je to rozměr 1 m x 50x50 a je to na Zbyrošsku.
3: A telefon?
6: 737 644 701.
3: 737 644 701. Dobře, i vám děkujeme za zavolání, mějte se krásně, naslyšenou. Na řadě jste vy, tak můžete povídat. Dobrý den.
7: Dobrý den. Prodala bych pohovku z IKEA, výroba, a na dílku je 230, je rozkládací, tmavě šedá, s úložným prostorem, je skoro úplně jako nová, zachovala. A bylo by to na telefon 728 317 679 a je to Plzeň.
3: Dobře, 728 317 679 je váš kontakt a my děkujeme za vaše inzerci, tak si mějte krásně, pěkný víkend, naslyšenou. A budeme teď poslouchat vás, tak můžete začít.
8: Dobrý den, já bych prodala originál CDček různých kapel plzeňského kraje, převážně dechových, dále karlovarského kraje, celé jižní Čechy, moravské Slovácko a pražské kapely. Jsou to originály, teda ve výborném stavu pozběrateli, a dále bych prodala sekačku Perlu, kterou prodával Manfield, je to s pojezdem benzínová, dobrém stavu pro nevyužití nyní. Telefon 603 539 070.
3: 070 603 539 070 je váš kontakt a my vám
8: Klatovsko,
3: taky děkujeme.
8: Děkuju.
3: Výborně, ještě Klatovsko jsme dodali, tak super, děkujeme za zavolání. Tolik tedy dnešní rozhlasové tržiště, to další opět v pondělí.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Některé obce kvůli suchu vyhlásily zákaz zalévání. Sněmovna nestihla projednat novelu o podpoře bydlení. Zítra čekejte převážně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 28 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Kvůli nedostatku srážek začíná docházet voda. Některé obce už proto vyhlásily zákaz zalévání, napouštění bazénů a podobně. Na Klatovsku platí tato opatření třeba v Pačejově nebo v Srní.
3: Dlouhodobé sucho a snížení vydatnosti vodních zdrojů vedly v obou obcích k vyhlášení zákazu používání pitné vody na zalévání, mytí aut, kropení trávníků, napouštění bazénů a tak dále. Zákaz platí až do odvolání a za jeho nedodržení hrozí lidem podle vedení obou obcí pokuty i ukončení dodávky vody. Z Klatovska Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Pekařské firmě v Myslince na severním Plzeňsku v noci ve čtvrtek uvízla v násypce na těsto 30-letá žena. K nahlášenému pracovnímu úrazu vyjížděli záchranáři i hasiči, ti ji museli bezpečně vyprostit. Žena utrpěla vážné zranění nohou, do nemocnice byla převezena ve stabilizovaném stavu, uvedl mluvčí záchranné služby Martin Štěpán. Poslanci dnes nestihli schválit novelu zákona o podpoře bydlení. Jednání zablokovala opozice, poslanci tak nestihli hlasovat do 14 hodin, dokdy je možné jednat o zákonech ve třetím čtení. Sněmovna se k zákonu vrátí příští týden. Vládní návrh počítá s tím, že by se rozšířil okruh lidí, kteří budou mít na pomoc nárok. Část agendy by se taky z obcí přesunula na úřady práce. Podle předsedy ODS Martina Kupky by novela znamenala zvětšení byrokratické zátěže.
4: Věnujme mnohem méně prostoru debatám o větší a větší regulaci, omezujme zbytečné kroky k nabírání úředníků, propojujme je co nejlépe.
2: V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem. To je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Kryv s tím, že jde o největší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% víc než ve stejném období loňského roku. Sport. V sobotu se v Plzni a okolí uskuteční už 20. ročník LAK Racing Rally Plzeň. Start je na programu v 9:30 dopoledne v Univerzitní ulici na Borech. Na cílovou rampu v prostoru u zvonu dorazí nejlepší posádky v 17 hodin. Kdo bude patřit mezi favority závodu, popisuje jeho ředitel Jiří Hasman.
5: Bude každopádně zajímavý souboj mezi dvěma vítězi předchozích ročníků a to je Vašek Pech, který bude startovat jako první a Vojta Štajf. Další z favoritů je Jan Kundlák a vlastně první desítka je velice vyrovnaná, velice nabitá. Počasí.
2: V noci čekejte většinou skoro jasno, postupně přibude oblačnost a kránu se může na severu kraje výjimečně objevit i slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů, v údolích při zmenšené oblačnosti až 9, na horách 14 až 11 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno, ráno a dopoledne může být až zataženo a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo slabý déšť. Odpoledne lokální přehánky a bouřky. Večer srážky ustanou a začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré, večer místy mírně nepříznivé a biozátěž na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Pozor, dejte na silnici 20 při výjezdu u nákupního centra v Černicích v Plzni havarovalo auto do svodidel, probíhá vyšetřování nehody. Na dálnici D5 ve směru na Prahu se od 9. kilometru tvoří kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
6: Další páteční hodina je před námi, pěkné odpoledne přejeme, vy budete třeba soutěžit, no a taky se dozvíte, že od června pro vás máme nový pořad Osobnosti Česka. Podrobnosti přidáme po písničkách, které nestárnou, a na Českém rozhlase Plzeň teď uslyšíte Helenu Vondráčkovou. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Od 1. června pro vás máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázaly. Hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem, bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka. Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině, poprvé už 1. června. Po písničce soutěž. Pěkné odpoledne.

0: Pátek odpoledne posloucháte Český rozhlas Plzeň a vy posloucháte, pokud posloucháte pravidelně, tak víte, že je čas na soutěž. Volíte právě teď naše číslo 221 554 222. No a kdo byste chtěl určitě volat, tak volejte. Nejlepší bude, když bude volat nějaký cyklista, který by se rád zúčastnil dálkové cyklistické soutěže jízdy Fanatik. Takže určitě volejte. Jedná se o ojedinělou akci v Čechách. Vybrat si můžete trasu od 50 do 500 kilometrů. Vše je na webu fanatik.plzeň.cz a my pro vás máme volné startovné.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: No tak to by se mi zajímalo, kdo se mi dovolal, takže 221 554 222 určitě volejte a uvidíme, kdo se nám právě teď dovolal. Tak pěkné odpoledne. Haló, haló, slyšíme se?
2: Ano, dobrý den.
0: Dobrý den, kdo se mi dovolal?
2: Tady je Marie.
0: Marie, vy byste jela na cyklistický závod?
2: No, ani bych nejela, ne.
0: A komu to tedy dáte?
2: To je jenom pro ty, kdo pojede, jo?
0: No tak jestli pojedete vy, tak můžete samozřejmě soutěžit.
2: No.
0: Nebo jestli to dáte někomu?
2: No, jedině tak.
0: Výborně, tak si dáme otázku. Kdo je vynálezcem původního dopravního kola nebo chcete-li dřevěného kola odrážedla z roku 1817? Mám tady tři možnosti. Buď to byl Karl Dreisel, nebo Nikola Tesla, nebo František Křižík.
2: Asi? No nevím, já bych vzala jednotku. Ačko.
0: Výborně, tak jste se trefila a můžete dorazit. Do pedálu. Tak máte u nás určitě ale poukaz na volné startovné, tak si s tím naložte nějaké, můžete to dát někomu v rodině.
2: Ale.
0: Zůstaňte mi prosím na telefonu a domluvíme si předání ceny. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Ano, děkuji, naschle.
0: No a my si dáme další písničku na dnešní odpoledne, tady bude kapela Slza na srdci.
3: Byla jsi mi loučí světlem pochodní a teď nesnesu tvůj žár.

0: co je to tréma?
1: Když někdo něco trénuje.
2: Třeba když někdo sportuje.
3: Když je někdo vdejšenej.
4: Když někdo posiluje.
5: Nebo hraje fotbal.
6: Tréma jsou to, že když někoho něco rozlobí, nebo někoho, když něco třeba vymýšlí.
7: Když se bojí.
8: Nějaký rozhovor.
9: Nějaký potíže.
10: Nějaký průjem.
11: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Tina Turner a Sting byli na Českém rozhlase Plzeň, jsou 2 minuty po 3:30. V Česku žije podle odhadů České alzheimerovské společnosti přes 150 tisíc lidí s demencí. Jenom část z nich se ale léčí. Tým vědců vyvinul novou aplikaci, která počínající demenci může odhalit. Jak to funguje, uslyšíte už po Daliboru Jandovi.

0: Porucha paměti, zhoršená orientace nebo změny řeči můžou být příznaky demence. Nová aplikace DigiDiadem má usnadnit včasný záchyt prvních potíží. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí. Aplikace vyvinul tým českých vědců, který ji představil na Západočeské univerzitě v Plzni.
1: Začneme jednoduchou instrukcí. Budete opakovat tato trojciferná čísla.
2: Paní Eva si vyzkoušela aplikaci. Jaké úkoly tam byly?
3: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
2: Jaký jste měla výsledek?
3: Pamatuju si, že vnuk mi řekl, že to bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie. Mě je přes 80, takže tak.
2: Podle neurologa Aleše Bartoše z fakultní nemocnice Královské Vinohrady vědci během vývoje aplikace zkoumali řečové projevy 300 lidí.
4: Na jedné straně to byly osoby, které byly zdravé, a to podle amerického neuropsychologického testu. A na druhé straně jsme vyšetřovali pacienty z naší ordinace v ambulanci pro poruchy paměti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a na třetí lékařské fakultě. To bylo důležité proto, abychom zjistili, jak se liší promluva od zdravé osoby, od pacienta, který trpí kognitivní poruchou nebo demencí. A tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá výsledek od zdravé osoby a od postižené osoby.
2: Uživatel se může otestovat anonymně. Musí přitom odpovědět hlasem na 10 jednoduchých úkolů.
4: Aplikace nahrává ty jejich promluvy, přeposílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
2: Jak ta aplikace může lidem pomoct?
4: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že jí má slabší nebo dokonce špatnou. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, což je v první řadě praktický lékař, který by měl dále ověřit, zda toto prvotní podezření orientačním vyšetřením bylo správné anebo chybné. To se také může stát.
2: Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity říká, že smyslem projektu bylo digitalizovat papírové testy.
5: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní sběr dat a paralelně s tím jsme pracovali na vylepšení dílčích technologií.
2: Vědci by chtěli aplikaci využít i v jiných oblastech, třeba pro testování pacientů po cévní mozkové příhodě. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

Tady je Český rozhlas Plzeň a do našeho vysílání zasáhla i Jennifer Rush. V neděli nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám recept, který v roce 2021 skončil na třetím místě. Tentokrát nám ho připraví kuchař Ivan Vodochodský. Podrobnosti prozradíme ještě do 16. hodiny a teď už Valdemar Matuška.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

hudba laskavá.

0: Letošní rok už je desátým pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy recept z bronzové příčky roku 2021 kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zazvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře.
4: Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
5: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
4: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili. A Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
5: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
4: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
5: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
5: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
4: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
5: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
4: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
5: No, tady nám chytl barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Dobrý byl i ten králík s černou omáčkou, vypadá opravdu skvěle. Jak se dělá, si můžete poslechnout už tuto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept na něj najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránkách pochoutkovýrok.cz. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
6: Užijte si s námi narozeninový Pochoutkový rok.

0: Věděli jste, že nedaleko Tachova se rozprostírá vodní nádrž Lučina? Byla postavena v letech 1971 až 74 na řece Mži. Rozloha je 73,5 hektaru. Přehrada má 21 metrů vysokou a 173 metrů dlouhou kamennou hráz. Nádrž slouží jako zásobárna pitné vody pro Tachov a jako částečná ochrana před povodněmi. Pod hladinou je navždy ztracená malebná stejnojmenná vesnička. K hrázi se dostanete třeba pěknou procházkou od jízdárny Světce.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nejstarší kamenný hrad v Čechách Přimda si oslavami připomene 900 let od svého založení. Blovice otevírají přírodní koupací biotop. Zítra čekejte převážně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 28 stupňů. Pěkné odpoledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Podhradí pod nejstarším kamenným hradem v Čechách Přimdou na Tachovsku se dnes a zítra promění ve středověké město. Pořádají tam oslavy výročí 900 let od první písemné zmínky o hradu. Akce začne dnes odpoledne v 17 hodin v areálu hřiště pod hradem a bude trvat až do sobotní půlnoci. Pokračuje nezávislý starosta Přimdy Jan Junek.
2: Připravujeme ve spolupráci s rytíři Koruny České opravdu bohatý program. Turnaj na koních, souboje, šermí, řeky, klíře, ale i historický průvod knížete Soběslava prvního s družinou. Budou tam stánky s dobovým ležením, tržiště a návštěvníci opravdu budou moct pocítit ten středověk na vlastní kůži a nasát atmosféru středověku, jak to kdysi bylo.
0: Blovice na jižním Plzeňsku otevírají přírodní koupací biotop. Do neděle je v rámci oslav Dne dětí vstup zdarma. Novinky v areálu koupaliště popisuje nezávislý blovický starosta Robert Zelenka.
3: Největší taková odměna byla v loňském roce, kdy jsme řešili pavilní slunečníky z takového rákosu. V letošním roce jsme zkvalitnili převlékárny a došlo ještě k nějakým drobným úpravám, co se týká podaření vlastně s tím vodním režimem, čerpadla a další.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 42 korun a 97 haléřů. To je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Sport. Čeští hokejisté už jsou po vyřazení z mistrovství světa zpátky v Praze. Trenér Radim Rulík, který na lavičce národního týmu končí a přesouvá se do extraligového Kladna, rozdělil hodnocení turnaje na dva pohledy.
4: Z pozice České republiky, která vždycky má ty nejvyšší ambice, je to neúspěšný turnaj. Pozice mě jako trenéra, jsme měli dva cíle. První cíl postoupit do čtvrtfinále a druhý cíl zabojovat v tom čtvrtfinále o to, aby jsme se dostali mezi čtyři nejlepší týmy. A podařil se nám jenom jeden.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno ráno a dopoledne až zataženo, výjimečně přehánky nebo slabý déšť, odpoledne lokálně bouřky, večer srážky ustanou a ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 u Rudné před Prahou na 5. kilometru havarovala 3 vozidla. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh a už od 11. kilometru před Prahou počítejte s kolonou. Kolona se tvoří i v opačném směru. Na silnici 20 při výjezdu u nákupního centra v Černicích v Plzni probíhá vyšetřování nehody osobního auta do svodidel. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, a tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, jo, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
3: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
3: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
3: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
3: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
3: No,
2: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
3: No víte, paní, to je rozhodně. My jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
3: rodina. No,
6: Vy byste nechtěli, aby jsme tam byli namačkaní jako v Ratejně, víte, co nás dostalo peněz.
3: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
6: Jsme to taky platili.
3: No počkejte, pane Homolko, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
3: Ale co, to jsou
6: naši děti.
3: My právě máme taky takový děti,
2: vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
3: Tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
2: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
6: Předešlí děti.
2: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: A to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych je. Najít.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
2: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
2: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku. To je taková krása, vám,
8: kdyby
6: jsem viděl ten opar na tím ráno.
2: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali, teda.
7: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Znáte Třeboňský rybník?
2: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
3: No to, kde mám tam ten bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, hejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
2: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
3: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
3: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
3: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
3: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím. Děti teď už nevím.
3: Ale mami, přece vím, o kolik snad tyhle věci si pamatuju.
6: Ale se nehádejte.
3: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prostě.
3: 4 hodiny, já vím, že...
6: Oni nehádají, že
8: zaště nechle. Přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
3: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam.
8: Ale no tak řeknu jasně.
3: Vy jste ani žádnou svatební cestu neměli, dokonce to!
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jenom ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali.
10: Hezky. A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
10: pánbůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku. Že?
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkovými a Tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900, náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadový Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře,
3: děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zdravím vás, oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?

0: přála bych si Bčko, děkuji.
1: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
3: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona, pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bez klep takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám s tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona, a to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten Tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeníčko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povězte tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako No, jako Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem se dal na koně, tak jsem říkal, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se nožer je, čo se Teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem blbej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na něj a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po tyhle teda, tak jsem dostal nádherný nápad. Malý český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste ho zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pala, no, to je takový pohunek, oni tam pomáhá z bramborava. Já jsem řekl, he, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
1: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
1: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
1: Připadal jsem se jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělal Libušku?
1: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano. Bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou. A takhle.
1: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli.

0: jedli, takže počkej,
1: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem Jandou?
0: No oni tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj na tu ruku šlápli a skočili.
1: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
0: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
1: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
0: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě a vyšvihneš samozřejmě. Opačně. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou inteligencí, ano.
1: A to jsi dělal teda na něčí ruce. Jako
0: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflinky, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni. A to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla. Takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
1: To je kompozice.
0: To je kompostzice, ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač jako vzpomínku
1: jako
0: na to.
1: Jako Pilarová na hnoji.
0: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
1: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, ačko, co bys dal proti jako variantu B?
0: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
1: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme moc a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Komu půjde ten následující?
5: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musí do úst.
3: Jo, to ano.
5: Ano, do úst.
1: Ano.
5: Potom zapít pivem. Jo, dobrá chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem sem jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.
7: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
8: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
7: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
8: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
7: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
8: Ano. Člověk člověku kardinálem.
7: Ne, počkej, ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
8: Jeden byl beran.
7: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
8: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
7: Prosím?
8: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
7: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
8: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
7: Ne.
8: Některý se nedají nahradit, nedá.
7: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
8: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
7: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
8: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
1: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
1: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy,
1: ano,
3: některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdy bys čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
9: víc prostořeký. Nějaký ten regionální
3: ano,
9: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říká, co to říkám? Říká, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
9: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No až tak tady vidíš,
9: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže mm-hmm. Musí k tomu
3: jo, vlastně to ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
9: A
3: jako...
9: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
9: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, na zahradě,
3: no,
9: v práci?
3: V kuchyni, na zahradě,
9: je, prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako kultivovanější, ano. Kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
9: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov ano. Je opravdu jako fascinující.
9: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. Milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. Tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
9: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co po.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Koutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Nového.
1: Ano.
2: A hezký víkend.
3: Taky,
1: o grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý
4: Já
3: den.
4: Dávám Anetu.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, děkuji. Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jim mít třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svinicera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
8: není své hubě macechou.
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal.
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasu, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. Alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přehazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano.
8: To
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no, to je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude lepší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano. A nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivona Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on piano, vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně ovrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, jasný, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte se na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Vesnicí plzeňského kraje roku 2026 se staly Všeruby na severním Plzeňsku. Šumavský hrad Kašperk nabídne o víkendu program věnovaný době Karla IV. Zítra čekejte převážně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 28 stupňů. Hezký pátek u zpráv přeje Petra Broučková. Všeruby na severním Plzeňsku se letos staly vesnicí roku Plzeňského kraje. Do jubilního 30. ročníku soutěže se v regionu přihlásilo 22 obcí. Krajská hodnotitelská komise je všechny navštívila v průběhu května. Proč se Všeruby do soutěže přihlásili, říká nezávislý starosta vítězné obce Václav Červenka.
3: Chtěli jsme ukázat, jak si tady žijeme. Já jsem starosta třeba půl roku. A teď třeba půl roku jsme něco tady udělali, tak jsme si řekli, že to ukážeme, jak tady žijeme, jak se tady máme rádi a jak se tady máme. A víme, že sem sejde strašně lidí, vlastně všech těch 22 obcí by se tady mělo sejít, veškerý delegace, takže očekáváme 1000, možná i přes 1000 lidí. No a my jim tady prostě uděláme nějakou show, takovou, jakou umíme.
2: Slavnostní vyhlášení letošního ročníku soutěže Vesnice roku Plzeňského kraje se uskuteční ve Všerubech v neděli 12. července. Šermíře, stará řemesla nebo dobovou hudbu nabídne víkendový program na šumavském Kašperku. Hlavní inspirací bude doba vlády zakladatele hradu Karla IV., říká kastelán hradu Václav Kůz.
4: Budeme tady mít povídání o těžbě zlata, která je spjatá právě se vznikem hradu. Budeme tady mít povídání o bylinkách, ranhojčství ve středověku. Stejně tak vystupí i plzeňská hudební skupina Strašlivá podívaná. Budeme tady mít sokolníka.
2: Na akci je možné dorazit v sobotu i v neděli od 10 do 16 hodin. Poslanec za motoristy Karel Beran se vzdal mandátu. Českému rozhlasu to potvrdil předseda sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Beran teď podle Okamury míří do diplomacie. Beran působil jako místopředseda výboru pro obranu. Podle výsledků voleb ho ve sněmovně nahradí jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman, řekl Okamura.
5: Nový poslanec, pan Forman, složí poslanecký slib i hned v úterý ve 14 hodin na příští schůzi poslanecké sněmovny. Už v této vteřině bývalý poslanec Karel Beran by se měl stát českým velvyslancem při OSN.
2: Jde o šestou výměnu v tomto volebním období. Sám Beran se zatím ke svému konci ve sněmovně nevyjádřil. Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula z města Konstanta. Zároveň uzavře celý úřad. Informoval o tom rumunský prezident Nikušor Dan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu. Sport. Tenistky Karolína Muchová a Marie Bousková si osmifinále Roland Garros nezahrají. Obě vypadly ve třetím kole. Bousková podlehla Rusce Andrejevové 4-6 a 2-6. Světová desítka Muchová prohrála i vinou zdravotních problémů se Švýcarkou Teichmannovou 1-6 a 5-7.
1: Počasí.
2: Zítra bude oblačno ráno a dopoledne až zataženo, výjimečně přehánky nebo slabý déšť. Odpoledne lokálně bouřky, večer srážky ustanou a ubude oblačnosti. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na silnici mezi obcemi Rabí a Čepice probíhá úklid vozovky po nehodě, projíždějte tam opatrně. Na dálnici D5 před Prahou u Drahelčic je stále kolona aut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Ano, 17 hodin a 4 minuty a před námi je poslední květnový den v kraji, který pro vás opět shrne informace nejen o dnešním dnu. Dozvíte se například, co zajímavého se včera v podvečer dělo v našem velkém studiu. Uslyšíte rozhovor se stoletou Anou Košanovou, která v rozhlase pracovala před více jak 70 lety. Řeč bude také o nové aplikaci, která pomůže u lidí odhalit počínající demenci. No a pozveme i na Tachovsko, kde chtějí zítra oživit jednu zaniklou obec. Tak i nadále příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: No a ve studiu už je Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech, v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Legendární rozhlasový redaktor a hlasatel Karel Sedláček, který se podílel na vysílání v srpnu 1968, oslavil ve čtvrtek večer své 85. narozeniny přímo v budově Českého rozhlasu Plzeň. Stalo se tak v rámci pořadu Peča Kuča Night, věnovaného tématu vlny. A co Karla Sedláčka napadlo během vysílání v osudném srpnu 68?
3: Napadnou mě především lidi, kteří stáli před tím rozhlasem, protože Plzeňský rozhlas byl jediný, který mohl vysílat ze své budovy, ze svého pracoviště.
2: Podrobnější informace se dozvíte z našeho vysílání už za pár minut. Zhruba 150 kostelů se dnes v Plzeňském kraji zapojuje do celostátní akce Noc kostelů. K této příležitosti nabízí program například Muzeum a galerie Severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Návštěvníci se můžou od 18 hodin těšit na komentované prohlídky, hudební vystoupení i aktivity pro děti, uvedla průvodkyně Hana Fričková. Referent města Kašperské Hory uvedl, že kostel svaté Markéty má na programu dnes od 19 hodin koncert na violončelo písničkáře Pavla Čatka a hrad Švihov v rámci Noci kostelů láká na prohlídky hradní kaple při svíčkách, uvedl kastelán hradu Pavel Bojčuk. U Velkého Boleveckého rybníka v Plzni dnes otevřeli tři nová plovoucí mola. Město je nechalo postavit za necelých 20 milionů korun na pláži Ostende místo dosavadní nevyhovující konstrukce. Lidem poskytnou komfortnější zázemí pro relaxaci i pro vodní sporty. Radnice navíc plánuje vybudovat na opačné straně nejoblíbenější rekreační vodní plochy v Plzni podobná mola, která umožní vstup do vody i pro méně pohyblivé lidi nebo handicapované. Uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar ze STAN.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Tak jste to slyšeli, speciální večer s názvem Peča Kuča zaplnil budovu Českého rozhlasu Plzeň jedinečnou atmosférou, a to na téma vlny. Hostem byl redaktor a hlasatel Karel Sedláček, který přímo během večera oslavil 85. narozeniny. No a my vám tu atmosféru už za chvíli přiblížíme. Jen co dospívá Hana Zagorová.

0: Budova Českého rozhlasu Plzeň ožila ve čtvrtek večer speciálním večerem a formátu Peča Kuča, který se tentokrát symbolicky věnoval tématu vlny. Výjimečným hostem programu byl bývalý redaktor a rozhlasový hlasatel Karel Sedláček, který v den konání oslavil 85. narozeniny. Jaká atmosféra na místě panovala a jak na své rozhlasové okamžiky vzpomíná sám oslavenec, to vám přiblíží následující reportáž.
1: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
2: Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.

0: jsem taky trošku dojat, protože ten dnešní večer je pro mě opravdu vyznamená. Je to tak trošku návrat ztraceného syna.
1: Happy birthday, Mika.
2: Během programu Peťa Kuča v budově Českého rozhlasu byl na téma vlny pozvaný také hlasatel Československého rozhlasu, který si odsloužil hrdinskou službu za mikrofonem v srpnu roku 1968, a to v den jeho 85. narozenin, kdy mu rozhlasáci a účastníci večera zaspívali. A David Jakš, ředitel regionální stanic, předal dort.
3: Pane Sedláčku, dovolte mi, abych vám jménem Českého rozhlasu a nejen toho plzeňského, všech regionálních redakcí Českého rozhlasu, co jich v České republice je, jménem celoplošných stanic a věřím, že i jménem našeho pana generálního ředitele, který samozřejmě o vás velmi dobře ví, nechává vás pozdravovat dnes večer. A věřím, že i jménem všech, kdo se tady dneska na tom báječném večeru sešli a podíleli, přejeme vám všechno nejlepší a myslím si, že tahle země potřebuje tak statečné lidi, jako jste vy.
4: To je opravdu figurka rozhlasáka, má tady opravdu mikrofon, jste mě dojali.
5: Karel Sedláček.
6: Já se musím zeptat paní Sedláčku, i když jsme zavolali Karlovi, že bude tady hostem na vlnách Peťa Kuča, že byl spokojený?
7: Já myslím, že byl, že vždycky, když jako se někdo ozve a řekne, že by s ním chtěl mluvit nebo rozhovor, tak je Karel spokojený Sedláček, protože to v něm pořád je. Jo, prostě ten rozhlas ho doprovází celý život, je spokojený.
6: Karel dneska slaví všechno nejlepší, 85 let, tak zní stále stejně.
4: No tak přece jenom pár let v tom hlase je poznat.
6: Rok 68, co vás napadne, tanky anebo ta vaše služba tady v rozhlase?
4: Napadne mě především lidi, kteří stáli před tím rozhlasem, protože plzeňský rozhlas byl jediný, který mohl vysílat ze své budovy, ze svého pracoviště. Ty ostatní po republice museli vysílat z úkrytů a my jsme se tím nijak netajili, že vysíláme odsud z náměstí Míru. A Plzeňané, posluchači rozhlasu, přijeli bránit rozhlas.
6: Jiří Trnka
4: a Karel Sedláček.
6: Český rozhlas.
8: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Jsem

0: počasí.
1: Tak obloha je už několik dní stále azurová a teploty stále letní, tak se takhle v pátek podvečer ptám Marty Suché z Meteorologického ústavu, zda ten nadcházející víkend už přinese nějakou podstatnější změnu. Marto, dobrý podvečer přeji.
2: Hezký den, tak přinese víkend změnu, přinese srážky a přinese i oblačnost. Oblačnost bude přibývat už v noci na zítřek. První srážky se v plzeňském kraji mohou objevit už k ránu. Ojediněle může pršet slabě na severu kraje, jinak dopoledne bude srážek méně. Začnou se objevovat kolem poledne, bude většinou tedy během dne oblačno. Kolem poledne a odpoledne očekáváme lokální přehánky a bouřky. Ty budou večer pak od severu postupně ustávat a zároveň začne ubývat i oblačnost. Teploty budou i zítra letní, tedy mezi 25 a 28 stupni Celsia, jinak noční minima klesnou na 14 až 11 stupňů a v údolích přidále trvající zmenšené oblačnosti ojediněle až na 9 stupňů Celsia, bude tedy podstatně teplejší i ráno, než bylo dnešní. Mírný západní až severozápadní vítr povane během dne rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. V bouřkách bude přechodně zesilovat. Se srážkami pak musíme počítat i v neděli. Bude v průběhu rána dopoledne zpočátku i přechodně zmenšená oblačnost, oblačno až polojasno. Přes den ale od jeho západu přibyde oblačnost na zataženo. Vyskytnou se přehánky anebo bouřky, četnější pak budou ve večerních hodinách a v noci na pondělí. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 11 stupňů a maxima budou podobná zítřejší, možná o stupeň nižší, nejčastěji mezi 24 a 27 stupni Celsia. Jinak povane mírný západní vítr během dne, rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu a v bouřkách může opět přechodně zesilovat.
1: Že o víkendu zaprší, slibovala Marta Suchá a my za to děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den a víkend.

0: Je 17:30, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň a teď jedna taková milá záležitost. Ve středu 27. května totiž oslavila sté narozeniny paní Anna Košanová. Během profesního života vystřídala několik zaměstnání, ovšem pracovala také v rozhlase. V plzeňském studiu působila v letech 54 až 55. Pozvali jsme paní Košanovou na místo činu, kde s ní natočila rozhovor moderátorka Iva Kokešová. Tu mimo jiné zajímalo, co se Anně Košanové při vzpomínce na plzeňské působení vybavuje nejvíc.
1: Jestli vás bude zajímat jeden úžasný zážitek při natáčení reportáže. Úkol byl jasný, všechno bylo domluvené a přišla jsem na místo, samozřejmě s technikem, řidičem a tak dále, a přivítali mě tam tři páni inženýři, s kterými jsem tu reportáž měla natočit. Dva byli takový starší, rozumní, a jeden takový mladý, a už podle chování bylo evidentní, že mě chce potopit. A teď se stalo, že měl několik takových otázek a já jsem pochopila, o co mu jde. A teďko jsme přicházeli mezi ty lokomotivy a protože jsem měla skvělého profesora na fyziku a na tohle a pamatovala jsem si, že každá lokomotiva tím číslem, které na sobě má, o sobě říká veškerou techniku. Tak když jsme k té lokomotivě přišli, tak jsem z toho čísla odříkala všechny ty údaje, které to udávalo. On, ten mladík, skutečně zůstal stífe a já jsem slyšela, jak mu ti starší kolegové říkají. My jsme ti přece říkali, že ti rozhlasáci nejsou blbí. Pardon, že to takhle říkám. No, a okamžitě se situace vyjasnila a natočili jsme báječnou reportáž o výrobě lokomotiv.
2: A pěkně jste je usadila tímhletím výkonem. Když jste sem dneska přicházela do rozhlasu, poznávala jste tady tu budovu, interiér, exteriér, nebo je to za těch spoustu let hodně jiné?
1: Já se za to strašně moc stydím a přiznávám to opravdu dost nerada. Ale i když jsem vystupovala z auta, tak jsem vůbec ještě nevěděla, kde jsem, až jsem si s obrovským údivem přečetla Československý rozhlas. Tak v tu ránu opravdu jsem měla krůček k omdlení z radosti, z překvapení. A do této chvíle cítím tu obrovskou radost, že jsem opět v rozhlase. Den v kraji.

0: Porucha paměti, zhoršená orientace nebo změny řeči, to můžou být příznaky demence. Nová aplikace Digi Diadem má usnadnit včasný záchyt prvních potíží. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí. Aplikaci představil tým českých vědců na Západočeské univerzitě v Plzni.
1: Začneme jednoduchou instrukcí. Budete opakovat tato trojciferná čísla.
2: Paní Eva si vyzkoušela aplikaci. Jaké úkoly tam byly?
3: No tak na zrak, sluch, postřeh, opakování, paměť, kognitivní schopnosti.
2: Jaký jste měla výsledek?
3: Pamatuju si, že vnuk mi řekl, že to bylo mírně nad průměrem mé věkové kategorie. Mě je přes 80, takže tak.
2: Podle neurologa Aleše Bartoše z fakultní nemocnice Královské Vinohrady vědci během vývoje aplikace zkoumali řečové projevy 300 lidí.
4: Na jedné straně to byly osoby, které byly zdravé, a to podle amerického neuropsychologického testu. A na druhé straně jsme vyšetřovali pacienty z naší ordinace v ambulanci pro poruchy paměti ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a na třetí lékařské fakultě. To bylo důležité proto, abychom zjistili, jak se liší promluva od zdravé osoby, od pacienta, který trpí kognitivní poruchou nebo demencí. A tyto výsledky jsme potom použili na to, abychom aplikaci naučili, jak vypadá výsledek od zdravé osoby a od postižené osoby.
2: Uživatel se může otestovat anonymně, musí přitom odpovědět hlasem na 10 jednoduchých úkolů.
4: Aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob.
2: Jak ta aplikace může lidem pomoct?
4: Ten hlavní význam je v tom, že člověk se buď utvrdí, že je na tom dobře s tou pamětí, anebo naopak, že s tou pamětí na tom není dobře, že ji má slabší nebo dokonce špatnou. A pokud je to ten druhý případ, tak by bylo žádoucí, aby se obrátil na odborníka, což je v první řadě praktický lékař, který by měl dále ověřit, zda toto prvotní podezření orientačním vyšetřením bylo správné anebo chybné. To se také může stát.
2: Luboš Šmídl z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity říká, že smyslem projektu bylo digitalizovat papírové testy.
5: Už na tom projektu pracujeme 3 roky, kde vlastně v průběhu celého období probíhal intenzivní sběr dat a paralelně s tím jsme pracovali na vylepšení dílčích technologií.
2: Vědci by chtěli aplikaci využít i v jiných oblastech, třeba pro testování pacientů po cévní mozkové příhodě. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: 17:49, posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Plzeň. Na Tachovsku poblíž hranic s Německem si můžeme už zítra připomenout historii a osud další zaniklé obce. Tentokrát Česko-bavorský spolek přátelství a spolupráce spolu s dalšími partnery oživí vesnici Pastvina, německy Heldrod, mezi obcemi Studánka a Lesná. Osada po poválečném odsunu nebyla dosídlena a z původních desítek chalup zbyla jenom jediná. No a v ní žil desítky let neodsunutý obyvatel, hodinář Ferdinand Holik. Také jeho životní příběh zítřejší festival uprostřed příhraničních lesů připomene. Na hodináře z Pastviny vzpomíná například Zdeněk Uhlík z Lesné.
1: Pan Holík žil na, tenkrát se to mu říkalo Heldrod, dneska se to označuje jako Pastvina, a k nám do Lesné chodil do obchodu nakupovat si základní potraviny. Můj otec byl vedoucí té prodejny.
2: Takže jste pana Holíka viděl?
1: Viděl jsem ho, no, samozřejmě, ale už je to 40, 45 let.
2: Co si tedy vybavujete?
1: No, vybavuju si staršího pana, který chodil zásadně pěšky, nosil takový zelený ten hubertus, ale ten zkrácený, batoh na zádech samozřejmě, takový ten klasický batoh, takový ten pašerácký. A byl známý tím, jak opravoval hodiny a hodinky, tak on od zápěstí až po loket měl vždycky ty hodinky vypáskovaný. Lidi ho znali a ty hodinky si k němu dávali opravovat a on si je zřejmě teda dával na tu ruku a zase potom, když je opravil, tak jim je vrátil. No.
2: Takže měl celou paži plnou hodinek.
1: Jedny vedle druhých. No. Jako kluci jsme samozřejmě na tom Heldrotu taky párkrát byli. Byli jsme i uvnitř, zcela legálně s ním. A v té místnosti, kde pobýval, tak měl opravdu kolem dokola samé hodiny. A co si ještě pamatuju, tak on choval kozy a měl kozla a ten kozel správně klasicky smrděl.
3: Hodináře z hor si můžou lidé připomenout při rodinné procházce, která startuje v sobotu v 9 hodin od Tachovské Rychty. V doprovodu mul půjdou lidé přes Studánku až na Pastvinu. Tam se areál otevře v 11 hodin. Jak upřesnil Matouš Horáček z pořádajícího Česko-bavorského spolku přátelství a spolupráce, na místě bude třeba kinokavárna.
4: V kinokavárně budeme promítat sérii několika dokumentárních filmů, které se věnují právě vysidlování a dosidlování pohraničí.
3: Slavnostní zahájení bude ve 13 hodin. Odpoledne jsou pak v plánu besedy s pamětníky i s odborníky, a to na téma vysidlování a dosidlování pohraničí. Ve 14:15 farář požehná obnovené kapli svatého Vojtěcha. Požehná i Boží muka,
4: který byl kompletně zrekonstruovaný vlastně díky práci lidí v obci Studánka.
3: I na Pastvině organizátoři označí místa, kde stávaly budovy. Výstava bude tentokrát i ozvučená.
4: Když to uvedu na příkladu třeba té chalupy toho Ferdinanda Holíka, tak víme, že choval slepice, choval kozla, byly tam samozřejmě z ní ty hodiny, takže to jsou typické ruchy vlastně pro ten prostor té chalupy.
3: Na místě bude také občerstvení a dětský koutek.
4: Lidé budou mít možnost přímo v tom místě přespat ve svých stanech a bude tam společný oheň.
3: Na Pastvinu můžou lidé přijít pěšky nebo přijet na kole po naučné stezce. Pod Pastvinou bude připravené také parkoviště pro auta. Jezdit bude i kivadlový autobus od Tachovské Rychty přes Studánku až na místo zaniklé obce. Z Pastviny Lukáš Milota, Český rozhlas.

0: No a dnešní den v kraji se pomalu chýlí ku svému konci. Já vám ještě řeknu, že v zítřejším vysílání Českého rozhlasu Plzeň vás třeba seriál Místopis západních Čech zavede do Nýřan. Mají tam novorenesanční radnici, kostel svatého Prokopa a barokní kapličku, která stojí na původní návsi, a kvete tam i pestrý spolkový život. Řada rozsáhlých vědeckých studií prokázala blahodárné účinky chůze. Proč by měla být pravidelná, ale i svižná, to vám řekneme také v zítřejším vysílání. S doktorem Miroslavem Šutou jsme pro vás připravili další díl rubriky Zdraví v cajku. No a bude toho samozřejmě daleko víc, konkrétně už za pár minut po zprávách, pořad muziky a pak špalíček lidových písní. Roman Stupka i nadále přeje příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
2: Kaple Švihovského hradu bude dnes výjimečně přístupná i večer. Některé obce kvůli suchu vyhlásily zákaz zalévání. Poslanci dnes nedokončili projednávání ani jednoho návrhu zákona. Zítra čekejte převážně oblačno, výjimečně přehánky a teploty do 28 stupňů. Pěkný podvečer, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Lidé si dnes můžou prohlédnout kapli Švihovského hradu při svíčkách v rámci akce Noc kostelů. Přístupná bude večer od 7:30 do 9:30. Letos skončila její 3letá rekonstrukce. Akce ale připomene i další událost, upřesňuje kastelán hradu Lukáš Bojčuk.
3: Protože v letošním roce máme výročí 10 let od odlévání zvonu, tak přichystáme nejenom podívání se do noční kaple při svíčkách a zastavení se z toho okolního divokého světa, ale přichystáme i nějaké připomenutí toho odlévání v podobě fotografií nebo promítání filmu o tom odlévání zvonu.
2: Kvůli nedostatku srážek začíná docházet voda. Některé obce už proto vyhlásily zákaz zalévání, napouštění bazénu a podobně. Na Klatovsku platí tato opatření třeba v Pačejově nebo v Srní.
4: Dlouhodobé sucho a snížení vydatnosti vodních zdrojů vedly v obou obcích k vyhlášení zákazu používání pitné vody na zalévání, mytí aut, kropení trávníků, napouštění bazénů a tak dále. Zákaz platí až do odvolání a za jeho nedodržení hrozí lidem podle vedení obou obcí pokuty i ukončení dodávky vody. Z Klatovska Jitka Englová, Český rozhlas.
2: Sněmovna dnes za celý den neprojednala žádný zákon. Nejdřív poslanci pokračovali v mimořádné schůzi, na které měli schválit pravidla pro pomoc lidem v bytové nouzi. Debata, ve které vystupovali hlavně zástupci opozice, bez výsledku trvala 5 hodin.
5: Jednání o tomto bodu poslanci přerušili ve 14:00. Poté se na chvíli vrátili k novele stavebního zákona. Krátce na to ale i toto téma na žádost ANO odložili. Hnutí odklad odůvodnilo tím, že kvůli zaměstnancům sněmovny nechce další noční jednání. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé se v dolní komoře nedodržují žádné dohody.
6: Skutečně už to nemá s konstruktivním jednáním a debatou nic společného. Dochází skutečně k porušování dohod.
5: Podle opozičních zástupců, například Marka Bendy z ODS, je to ale právě koalice, která nedodržuje dohody, například co se týče volebních bodů. Tento týden třeba nebyla zvolena Barbora Urbanová z Hnutí STAN místo předsedkyní sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas. Sport.
2: Kajakář Jakub Krejčí se v úvodním závodu světového poháru vodních slalomářů dostal na stupně vítězů. Na trati ve slovinském Tacenu na předměstí Lublani skončil český reprezentant třetí, když zaostal za vítězným Italem Ferracim a stříbrným Polákem Pašutem. Mezi kajakářkami obsadila Amálie Hilgertová 11. příčku, poté co dostala ve finále 50-sekundovou penalizaci.
0: Počasí.
2: V noci čekejte většinou skoro jasno, postupně přibude oblačnost a kránu se může na severu kraje výjimečně objevit i slabý déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 14 až 11 stupňů, a to i na horách. V údolích při zmenšené oblačnosti ojediněle 9 stupňů. Zítra bude oblačno, kolem poledne a odpoledne přehánky a bouřky. Večer srážky ustanou a ubude oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: V Klatovech v Puškinově ulici dejte pozor na nehodu 3 osobních aut. U Rabí na Klatovsku na silnici od Bojanovic probíhá vyšetřování nehody 4 vozidel. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na dálnici D5 ve směru na Prahu se od 6. kilometru tvoří kolona. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
7: Dobrý podvečer na vlnách rádia vašeho kraje. Dnešní pořad Muziky, muziky je sedmým pokračováním seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň. Dnes vám zahraje malá dechovka Borovanka. Příjemný a ničím nerušený poslech vám přeje Antonín Bulka.

V roce 1973 zakládají po vykonání základní vojenské služby u divizní vojenské hudby Klatovy klarinetisté Václav Čepický s Václavem Jedličkou 13členou dechovku. Zřizovatelem souboru se stala osvětová beseda Borovy. Kapela dostala název Borovanka a kapelníkem se stal nejstarší člen souboru Jan Kokoška. Kmenovými zpěváky se staly Hana Krauzová, Jana Majerová a Jan Vondrášek.

Malá dechovka Borovanka měla zdravé muzikantské jádro. Většina členů souboru vykonala základní vojenskou službu u profesionálních posádkových nebo divizních hudeb. Interpretační kvalitu tehdy nastavili studenti konzervatoře, později profesionální hudebníci a hudební pedagogové Josef Plas, František Kratochvíl, Josef Aschenbrenner a František Kubaň. Ten byl de facto uměleckým vedoucím kapely a napsal pro Borovanku většinu aranží a úprav lidových písní.

Repertoár borovanky tvořila dechovková klasika, skladby západočeských autorů a zapomenuté lidové písně z Pošumoví. Dechovka hrála k tanci, koncertovala a vystupovala s estrádním programem. Brzy se stala oblíbeným souborem a když byla na vrcholu své popularity, měla až 100 vystoupení ročně.

V roce 1984 začala Borovanka spolupracovat s Plzeňským rozhlasem, kde nahrála řadu studiových snímků, takzvaných trvalek, a vystupovala ve veřejných rozhlasových nahrávkách. Hostujícími zpěváky byly Stáňa Foštová s Janem Ješkem.

Od roku 1976 vystupovala Borovanka také v zahraničí. Často koncertovala v NDR a zahrála si také ve Spolkové republice Německa a v Holandsku. Pro Českou televizi natočila v roce 1993 pořad Příště u vás a o dva roky později vystoupila v populárním televizním pořadu Sejdeme se na Vlachovce.

Po úmrtí kapelníka Jana Kokošky v roce 1985 převzal vedení kapely Václav Jedlička. Malá dechovka Borovanka zakončila svoji činnost v 90. letech 20. století. Svým nástrojovým obsazením, repertoárem a kvalitní hudební interpretací dělala vždy poctivou českou muziku. Patřila mezi nejlepší malé dechovky západočeského regionu.

Dnešní pořad Muziky muziky byl věnovaný sedmému pokračování seriálu, ve kterém představujeme dechové hudby, které natáčely pro československý Český rozhlas Plzeň a Malé dechovce Borovance. Naslyšenou na vlnách rádia vašeho kraje v pořadu Muziky muziky se těší a přeje hezký zbytek dnešního dne Antonín Bulka.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu se rozeznívá lidová hudba. Před námi je půl hodinka vyměřená pro špalíček lidových písní. Brambory, erteple, zemáky v kuchyni našich předků mývaly vždy pevné místo. Jaké dobroty z nich naše prababičky dokázaly vykouzlit? A objevují se i v lidových písničkách? Odpověď přinesou následující minuty. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

tedy na úvod se sluší říct, že brambory se do Evropy dostaly z Jižní Ameriky a v Čechách se objevily už počátkem 30. let 17. století. Nejprve ovšem jako vzácná okrasná rostlina v klášterních a panských zahradách. Hlízy brambor se zpočátku používaly jen ve šlechtických kruzích jako vybraná lahůdka a trvalo dost dlouho, než se pěstování brambor všeobecně rozšířilo a než se brambory staly potravinou širokých vrstev. Z dochovaných údajů z konce 18. století víme, že se tehdy jedly brambory samotné, pečené v ohni, v popelu nebo v peci, vařené a nebo smažené na slanině nebo na másle. Hojně se také přidávaly do chlebového těsta a dělaly se i bramborové kaše.

V dnešním špalíčku si povídáme o bramborách v lidové kuchyni našich předků a našla jsem také zajímavou poznámku o tom, že zpočátku lidé měli k bramborům nedůvěru, a to hlavně z neznalosti. Stávalo se totiž, že místo hlíz jedli zelené kuličky, semeníky, a nebo používali staré naklíčené brambory a následkem toho onemocněli. Postupem času se ale brambory už natrvalo usadily v lidové kuchyni a vznikala tak i nová jídla mnoha názvů, třeba kucmoch, pečenky, chlupačky, strouhanec, bác, škubánky, šulánky a řada dalších.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný bramborům v lidové kuchyni. Jejich využití bývalo široké, tak třeba brambory pečené na plátky byly pečenky nebo lípánky. Oloupané a nakrájené se přidávaly do polévek a když převládly, vznikla polévka bramboračka nebo také bramborka. Hustší než polévka byla bandorka nebo kucmoch. Ze strouhaných syrových brambor s přísadou mouky se lžící vykrajovaly a do vody pouštěly noky, halušky a samozřejmě také knedlíky.

Tak a ještě se zastavme u bramborových placek, které v lidové kuchyni našich předků mívaly také své pevné místo. Pekly se ve všech oblastech Čech, Moravy a Slezska, a to pod nejrůznějšími názvy. Cmundy, sejkory, jabkance, pokrouty nebo bramborák. Pokud se stejné těsto peklo na vymaštěném pekáči, někdy i s přísadou mléka nebo ovoce, vznikla bramborová nadívaná, strouhanec, mazanec, žit anebo bramborová bába. No a jaké je vaše oblíbené bramborové jídlo? Možná také opatrujete nějaký dobrý bramborový recept ještě po vaší babičce a třeba vás i dnešní folklorní půlhodinka inspirovala k tomu, co si zítra dáte k obědu nebo k večeři. Loučí se s vámi a hezký večer přeje Michaela Vondráčková.

Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice, slíbila mě moje milá i Trnice, až půjdu do Mitrovic, najím si

Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice, schovala mě moje milá i trnice. A když jsem šel z Mitrovic, měl jsem filec i trnic. Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice.

Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice, zradila mě moje milá nevěrnice. Nepůjdu do Mitrovic, už bych tam nedostal nic. Mitrovice, Mitrovice, Mitrovice.

Chcete vědět víc než jen to, co slyšíte ve vysílání? Chcete se podívat do zákulisí studií nebo potkat naše moderátory tak, jak je neznáte? Přidejte se k nám na sociálních sítích. Český rozhlas Plzeň najdete na Facebooku a Instagramu. Čeká vás přísun zajímavostí, fotky, reportáže, rozhovory nebo se můžete zapojit i do diskuze a soutěží. Stačí vyhledat Český rozhlas Plzeň na Facebooku a Instagramu a začít nás sledovat. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i online.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: O víkendu se můžou v Česku objevit bouřky. Zpráva Šumavského parku připomíná turistům, že koupání v ledovcových jezerech je zakázané. Ulice Za Rybárnou v Plzni bude od pondělí znovu po rekonstrukci průjezdná. Zítra čekejte převážně oblačno, lokální přehánky a teploty do 28 stupňů. Hezký páteční večer u zpráv přeje Petra Broučková. V Česku budou i o víkendu pokračovat letní teploty. Maxima můžou dosáhnout 24 až 28 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi meteorologů. Lokálně se ale v sobotu i v neděli budou objevovat přehánky nebo bouřky. V pondělí by se pak mělo ochladit na maximálních 17 až 22 stupňů. Na většině území Česka taky začne víc pršet, uvedla meteoroložka Marie Odstrčilová. Ve středních a severozápadních Čechách ale až do odvolání platí kvůli suchu výstraha před vznikem požárů. Správa Národního parku Šumava varuje turisty před koupáním v ledovcových jezerech. Případy porušení zákazu evidují pracovníci parku v teplých dnech, v minulosti dokonce opakovaně na Plešném, Černém nebo Čertově jezeře. Mluvčí správy Jan Dvořák upozorňuje, že jezera jsou součástí chráněného území, kde je možné chodit pouze po stezkách. Dodává taky, komu můžou lidé koupající se v jezeru uškodit.
2: V jezerech je velmi citlivý ekosystém, jsou tam velmi vzácné druhy kytek, jako jsou například zevar úzkolistý nebo šídlatky, a vlastně ty zrovna rostou v těch příbřežních oblastech, které můžou lidé mechanicky poškodit.
0: Za koupání v ledovcových jezerech můžou strážci parku na místě uložit pokutu 10 000 korun. Ve správním řízení je pak pokuta až desetinásobná. Od pondělí 1. června se znovu po rekonstrukci otevře ulice Za Rybárnou v Plzni. Podařilo se tam vybudovat novou dešťovou kanalizaci, vodovod a veřejné osvětlení. Součástí stavby jsou nové chodníky pro pěší a smíšená stezka pro pěší a cyklisty, říká mluvčí magistrátu Hana Josefová.
3: Ulice Za Rybárnou v Plzni díky rozsáhlým úpravám nabídne vyšší bezpečnost pro chodce, cyklisty i řidiče a lepší napojení oblasti Výsluní na Zborovskou ulici. Před zahájením rekonstrukce bývala tato křižovatka často ucpaná, tvořily se na ní fronty. Oprava ulice Za Rybárnou probíhala současně s rekonstrukcí Zborovské ulice, jejíž součástí je i Tyršův most. Sport.
0: První posilou fotbalistů Plzně se stal Babukar Fál. Gambijský útočník přišel z ukrajinského klubu Karpaty Lvov a podepsal smlouvu na 4 roky, uvedla Viktoria na svém webu. Počasí. Zítra čekejte převážně oblačno, kolem poledne a odpoledne lokální přehánky a bouřky, večer srážky ustanou a začne ubývat oblačnost. Nejvyšší teploty 25 až 28 stupňů, na horách 21 až 24. Rozptylové podmínky většinou dobré nebo velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dejte pozor, v Klatovech v Puškinově ulici probíhá vyšetřování nehody 3 osobních aut. Na dálnici D5 na 22. kilometru u Berouna ve směru na Plzeň leží zbytky pneumatiky na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy začněme tou bramborou? Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech.
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Týden se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetdeutschen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das Studnická fara. To je pěkná fara.

0: S Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. A, ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláriu mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: Tu taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající

0: A třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
1: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jinam, když třeba pracujeme na počítači.
0: Metrů, na 6 metrů, ano, 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
1: Další důvody, které další mohou stát za špatným
0: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
1: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
0: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
1: A které se objevují u těch očí třeba? Kolem
0: u těch
1: třeba,
0: očí já nevím, nejčastěji.
1: Říká se, že kolem 40. roku ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
0: Ano.
1: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
0: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
1: Namáhají moc oči.
0: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici. A tady to může být předzvěst migrény.
1: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moct klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové dnes na téma občasné špatné vidění.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Ale můžeme ho pustit?
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk. Nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka? Protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až 1, 2 nebo 3 v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši Známka. Zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém, že pořád
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano.
1: No,
2: taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No, jako nějak, za jakých okolností, nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím, jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně pojevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává,
0: aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patrik Kohajt, paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já se jenom zeptat. Já jsem byl na zemi tak šedej základ, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve výškově na tým. A furtně slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, heleďte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu. Jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky. To znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já už to poradil bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Jinak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: mrkání
1: a samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
0: Ale...
1: No. Proč?
4: Byli mi 70, jo, já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych neviděl, jak si dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
0: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
0: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Helejte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocit. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
0: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom, no. takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně potmě.
0: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
0: myslím, že, odpovídala paní
1: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
0: Tolik tedy rada, no. ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
0: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně. Ano. Posloucháte, paní doktorko?
1: Ano, krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Vesele a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý
1: Stižte
0: den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: A mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice. A já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně z přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení krčnu. Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně. Takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění,
1: ano.
0: Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitro oční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka. Ano. Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohle to poprosit.
0: To je tedy z našeho dnešního vysílání pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, a jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garo. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech.
1: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh, vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Letter That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

pálíš, snad špatně se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš a sama táhneš naši káru dál. A já, aniž bych chtěl, jsem dvojka, bohužel.

názvem Obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: almost over.
1: Tantry dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78.

prázdninám. Začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mou první lásku sval. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv.

salúny, sád osum mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, a táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a kdo

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

hlava se divá, a počík občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci staré lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou, jen já vím, co jsem zač.

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše desky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

Jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem, Rychlým jako ty. Fast as you.

Country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Faces You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický burgerfest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao.
0: Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost, pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup k
3: dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, tete, legrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíš objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trá-da-ta-ta, ta-trá-da-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemí se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pitlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratatata, tram-taratatata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pitlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník. Když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemník a huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie. Protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel, tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel bum, bum, hrníček, to tě tluče Toníček a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
5: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chrouc se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se, jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování.

Už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítěz oslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Copak se to sluší takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy. Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl strejdo trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A Pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal, kde pak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se schopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď, blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morcet hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakali.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela. Tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
3: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku. Jako hračka je. To je naše Amina,
2: napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza.
4: Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Amino rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli:
5: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho!
4: Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou.
5: Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi.
2: Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
4: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
7: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: zaobíráme se dnes staršími dětskými knížkami, tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář s vousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co, teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned spřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směje?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. Jo. Já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velkej, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak si ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ
8: v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tady dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme podzemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23. A23. Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: kde není řeka, tam nemůžu žít.
1: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
0: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
0: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
0: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
1: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
1: To znám, umělý tuk.
3: Pardon.
0: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediánský vůz, 4 kola, na nich bouda.
0: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
0: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, a je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
0: Jede žlutý vůz.
6: Vesele si skřípe koli, aby přejel hory doly, střídá krok i plus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
0: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
5: Na ní žlutý vůz.

0: Vamos!
1: Bezpečí, na ohni příkopu.
2: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
3: Po silnici mezi poli jeden žlutý.
2: Pozor!
4: Co to? Co to bylo?
1: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
4: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kůň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
5: Tu.
4: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
4: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
5: Nádherný, strhující pohled, poezie pohybu. Jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
5: Proletět vesnicemi, přeskočit města, tu, ach, nádhera.
4: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
5: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
5: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů? Tu.
1: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
5: Tu.

0: Με κοκέ, σπάκι βοκέ, πορομποκέ. Με χαλί.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. No a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a takový příjemný pozdně večerní relax. No a o čem, že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádnej kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jako že to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli. No,
0: no vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já? No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se, a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete,
1: jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct, to v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec zase nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma, jo, ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím.
1: No, ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano.
1: Nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane se. Ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve své, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno
1: dveře,
0: zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak kdyby to upravoval.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Když se asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších, to je důležitá věc. Ano.
1: Zítra čekám vnoučka. Aha. Bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takové radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Jo. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě stane,
0: najednou to prostě nejde.
1: No, a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout věci.
1: A jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni tak už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No.
0: No a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuji moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: A přeju dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

taky jsem se narodil bos, když mě přines čáp a spustil jsem rámus plných plic.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kaňonem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám, také tam.
1: No tak jako já jsem tak kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří skrční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levo. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční páteři? Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, jak to udělal, povedlo se, potom přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe a no prostě, ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011, zaklepu, mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření, to víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. On říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: Že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a hotovo. Tak říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvil.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností jako z života, no jo. Takže to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil. Měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí, ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelích medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako jich těch kluků, který včelaří, je více. Ale tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včela si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelaři, skoro 70.

0: paní Jiřinku, Milana, znovu Jočina. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
1: Ano, SMS-kama
0: a tak dál.
1: Dobře.
0: Vám děkuji za prostor.
1: Mějte se moc hezky.
0: Ať se máte krásně všichni.
1: Zase naslyšenou v noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová, Kůňco vyhrál nejslavnější steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ličuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem rád, že jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a ano. Už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. A já jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A plížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Zničou nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem

0: čím to je, no tak
1: žádný úraz,
0: vyšetřovali to a oni mi řekli, že se to může stát tady ve spánku.
1: Jo, takhle dokonce.
0: Že ta pátec, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
1: Jo.
0: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkali, to nejde operovat.
1: Aha.
0: A už máte taký věk.
1: A
0: to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu pátec a tu kostec drží při sobě. A to je teda vzácnost. Říká, tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení, tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela, nikdo nikde.
1: Jo.
0: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmu a přehazuje se to před sebou.
1: Aha,
0: a přišla a říká, tak mami, a teď se postele staneš.
1: A budeš chodit, jo.
0: A budeš chodit. Uděláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona tak, a teď dojdeš k tomu vodovodu tam. A tak jsem to zkusila, šlo to. A teď zpět. No a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem řekla tak a já už tu nebudu, já chodím a já jdu domů.
1: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
0: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
1: Ano.
0: Tam tu je jich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na revers dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? A hned. Představte si, já jsem tam za 10 minut ani neměla sanitku, tej koutiček od nás, co polomoucí, já bydlím jenom z kopce dolů.
1: Jo.
0: A přijela sanitka, naložili mě a já jela a i s těma chodítkama, co mě ta dcera donesla. Tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodítkem a já jsem to tak zdokonalila,
1: jo.
0: Že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů. Tam jsem nakrmila kačeny. Zase jsem se dostala domů a já si...
1: To je nádhera.
0: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám 3 děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
1: ano,
0: pomohli,
1: ale chcete být soběstačný.
0: Já nechci být
1: závislá. Rozumím.
0: Takže já to dokážu a myslím si, že... Jsem, myslím, aj tím nějak pomládla.
1: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám, jako vždycky. Ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
0: Jo, Jitřiško, já vás zdravím.
1: Děkuju.
0: Všechny posluchače, přeji to všem, kteří takhle dopadli.
1: Přesně tak. Děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá, jo, stále. Hodně,
0: já děkuju,
1: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vás taky zdravím v rozhlasu. Děkuju. A zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuška, vám to řeknu tak. Celkem ten život zvládám od 68. roku s jednou ledvinou, kdy mě byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ji stejně namáhavě jako ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě... Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano, ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě i teď, i když teda už jako fyzicky v zednickou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zedničina přece jenom, když uděláte každý den do 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dá zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mi to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. No, a takže, říkám, zatím to zvládám, tak nevím ještě jak dlouho. Třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo.
1: Tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo, jenom že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě. Já jsem prostě nikdy nevyhýbal se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům našim, že to dělat nebudu to nebo
0: jasně,
1: ono, jo.
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc jak nějací zdraví chlapi některý, jo.
0: Jo. To máte pravdu. No. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by taky něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no. To je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to doporučit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to by je,
0: jasně.
1: To chlapi, vystadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašiny a já to vlezu.
0: Tak
1: už
0: stejně, jezdu, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
1: Jo. Akorát trošku ty nožky zrobijou, jo?
0: Jo.
1: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř.
0: Tak se snažíte a bojujete.
1: Jakž tak teda to jde. No.
0: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
1: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
0: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Monsoa Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatelem. A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Pak jsme obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel covid, pochopitelně, teď se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano.
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana. A dalo to předlouvání, ale pak jsem říkala, mám ty vnoučata, já je musím ještě trochu zavít do toho sportu, aby ale co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. A jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já je můj koníček jízda autem a přepravovat se i dělám přepravu i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně,
1: takže rozumím. To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti leží na kardiologii a na diabetologii, musí mít ještě řidičák pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema. Když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají inzulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu jim máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sáním jeho knížky a chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde, chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím, chodit, rozumím. Mhm, no krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano,
0: držte
1: mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesedím.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří. Krásné dny, naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka. Přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

oknech moukla. Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců, jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce, téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí, dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám třeba bez pomoci druhých a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má a prostě zabojovat a určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké. No a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já nám podobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operátorům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby létech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několikanásobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak byste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, který mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Hmm. Takže díky paní učitelce, mě to tak krásně pozbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová. Jo? Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký. Jo? Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jaksi představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce
1: je
0: i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při tom nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo. Protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky a mějte se moc hezky a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolala se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu. Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23. Tak se mě utopila manželka, že se ten moment zhroutil úplně svět. A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chybí mě pořád. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ. No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky. Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme. A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s něčím pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, abys... to vytázal, věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra. Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin, darmo se stavitelé namáhají. Takže, tak jak říkali učedníci, když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka. A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli? Ke komu bychom šli.
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka. Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba na mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo. A prostě jeden druhým uděláme radost. Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku. Já říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné, tak možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné, ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když nás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, jestli jim Paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v hřebíkách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil. Říkám, no nesmím hodit flintu do žita, potom když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No tak prostě, to jak skládat uhlí, když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

svazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu, po 20 letech nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říkal, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou učení.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru. No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr. A já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě, tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten dlouhý vůz a ty dál

0: COVID, cestí, no.
1: Jo.
0: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišli nějaký takový chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle. Mm-hmm. No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a všechno to vyřizovat a tak.
0: Ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zas vozili uhlí zpátky. No nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem proved. A já říkám, že s tebou nedomluvím v autě,
1: jo,
0: tak musíš vědět, že jsi něco proved. No, tak to
1: Boženko,
0: vlastně nebudu.
1: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
0: Děkuju, paní Tušková.
1: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké příspěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, tak třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoliv denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta. Jo. Takže se mi to povedlo v průběhu studia. Když jsem začal studovat, tak jsem měl jedno dítě, v průběhu studia se mi narodilo druhé dítě, takže žádná sranda to nebyla, zvládnul jsem to. Potom další věc, manželka onemocněla rakovinou a ještě tím nádorem, který byl velice agresivní. A nevypadalo to špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežila.
0: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si...
1: Ne.
0: S vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
1: No.
0: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
1: To jsou takové věci, které já ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána. A co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No,
0: no
1: zvládnul jsem to.
0: Zvládnul jste.
1: Pak jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
0: A že zkrátka bude pokračovat
1: tak
0: v tom, co dělá.
1: Přesně,
0: a že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
1: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel vládnout. Ale
0: měl byste,
1: takový,
0: měl byste takovou vládnout obecnou radu třeba pro ostatní?
1: To se musí být situace.
0: Jindro,
1: takže takhle jsem vám to chtěl říct.
0: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
1: Nevzdat to.
0: Nevzdat to.
1: Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil, tak říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
0: Jo.
1: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
0: Ano, ano.
1: Jo. Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No, a pak to všechno šlo.
0: Jo.
1: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročný a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
0: Že se to nějak, všechno, že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou noc, Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás moc zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a byla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. No ale to nechci jako říct, no a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli. Vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ním měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má pryč ledviny. A teď jsem za ním měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, nemůže, to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, tu začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byla, byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak můj zemřel.
0: Jako.
1: No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 3, 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem žila u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvit, mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si
1: ale
0: svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplan s pejskem, jako a tak jsme si tak navázali jako přátelství a tady jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí navštěvuje, nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré. Tak a mějte se hezky,
1: a
0: hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Tak tohle byli Děda Mládek, Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bém byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, už to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten tón nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce. No.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bíčí zápasy a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co, to jsou bíčí žláze, že? Takhle veliký bíčí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žlázy, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejč.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjo Band Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingousta. Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jednou jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už se nepamatuju na přečtí, klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím, 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. Koho lavina sebou sebere, ten se... No a tady už... No a tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám tasebnici, že jo? Tak je. Je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi, prosím tě, něco jednoduchý. A on se zamyslel a říkal, jo, prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říkal, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě? Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapse, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, v bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nepte, já jsem tak roztržitej, představ, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon, já jsem si tu žehličku přiložil na ucho, úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkal, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Pro své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř na tom byl Ota, k který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si o tanéře pro auto přišel, měl ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přiděl k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškali, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: No, to máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No, ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeť, má dvě brady, jste si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába, vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti, než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou.
3: No, vezmeme ty, co tam zbyly, a ať sem jdou ještě ty, co jsou
4: zavřeme. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl, ty kriplevšivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. No. Sás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo je co, nemá ani bradavec nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: To je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to. Vento.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na různých schvalovacích poradách, jako třeba Perla, šéfredaktora Zábavy v rozhlase. Co pak soudruzi nechápete? Koho myslí Mládek tou červenou karkulkou? Nás, soudruzi. A nebo výrok jednoho známého baviče, co dělal v televizi dramaturga. Tak protisocialistický pořad jsem ještě neviděl. Je pravda, že prostě nedokázali pochopit, že ty jeho texty občas mohou být úplně o ničem. A přesto budí legraci.
6: Vzpomněl jsem si na historku, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
0: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
7: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr. Nějaký pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukni a sedou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukni, ten profesor už to nedrží, prosím vás, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, prosím vás, nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A říká, jsi dobrý čeče, jenom dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to koupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkud prosím vás jedete? A říká, no jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci, že? A on si zeptal, můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
0: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: mu povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota. Dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
4: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano. No to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
4: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře. A vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím přilbě.
4: Poslyšte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Hleďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No to je, jak jsem projel tou masnou.
4: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No... Já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle? Tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: O čeho je tak zahnědlý?
5: No, to je zahnědlý. Já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Hleďte se, za co máte tuhletu dírku? Ta jediná není zarezlá.
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
4: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
4: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej guma.
4: Ještě máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
6: Já taky, že? Ano.
4: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
6: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
4: No, a co bylo dál?
5: Co?
4: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
6: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To já bych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
4: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
6: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
6: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
4: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
4: Na červených?
5: Na zelenou.
4: Na zelených, správně.
6: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
6: Tuhle.
5: Tu mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
4: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
4: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádkář.
6: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
4: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu, tady mám papíry na záchod.
6: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji, děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
6: Vlevo, vlevo. A jděte opatrně, prší tam, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Prosím vás, kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek a od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.